čas mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu.

0: What do I know? Připravili jsme si pro vás další zprávy. Tvarůžková cyklostezka z Olomouce. Obec Hněvotín připravuje studii na stezku, která propojí obec s Olomoucí. Trasa má kopírovat historickou Tvarůžkovou cestu. K realizaci by mohlo dojít v příštím volebním období.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Záchrana památky. Radnice v Přerově chce částkou 400 tisíc korun podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Peníze pomohou se sanací staticky narušených kleneb této kulturní památky v Kratochvílově ulici. Návrh na dotaci bude nyní projednávat městské zastupitelstvo.
2: Sport. V Hrubé vodě na Olomoucku se v těchto dnech dějí věci, které u nás jen tak neuvidíte, a možná byste si i uprostřed května měli přibalit rukavice. V tamním areálu se pod nánosem speciálních izolačních fólií a silné vrstvy dřevní štěpky ukrývá hotový poklad, obří hromada sněhu. Jak uvádí ve své reportáži Olomoucký report, zástupci areálu se letos důkladně poučili z loňských chyb. Tuhle několika metrovou ledovou homoli teď hlídají moderní technologické sondy, které uvnitř udržují ideální mikroklima. Cíl je jasný a ambiciózní. Uchovat technický sníh přes celé horké léto, aby se na podzim stal pevným základem pro start příští lyžařské sezóny. Tento experiment má ale i jeden skvělý a okamžitý letní bonus. Díky tomu, že sníh nenechali volně odtávat na sjezdovkách, se návštěvníci nemusí brodit blátem. Už teď tak můžete v suchu vyrazit na nové cyklistické traily, projít si naučné stezky nebo využít lanovku, která už naplno jezdí. Tolik další zprávy.
1: Počasí.
3: V novém týdnu čekáme citelné ochlazení po slunečné neděli, zatím pondělí, které bude mít 23 stupňů. Od úterý na většině území už déšť, denní teploty 14 až 19. No a v noci se koncem týdne můžou teploty propadnout ke 3 stupňům nad nulu, což je hluboko pod dlouhodobým průměrem. Nový týden, připravíme se na oblačnou oblohu s častými přeháňkami, bouřkami a mírným větrem.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, jarní energie, spolehlivě době, vaše baterie. Býci, vy si nemusíte nic dokazovat. Blíženci, atmosféra kolem vás je výborná. Raci, dokonale se přizpůsobíte okolnostem. Lvi, občas máte víc odpovědnosti, než byste chtěli. Pany, nastavte si hranici, kterou nepřekročíte. Váhy, zkuste se chovat trochu praktičtěji. Štíři, možná pojedete na cestu, která vám udělá radost. Střelci, dneska se ukáže, že ti chytřejší jste vy. Kozorozi, umíte být velmi vtipní a seriózní zároveň. Vodnáři, cítíte se líp, když máte všechno pod kontrolou. A co my ryby? Pokud se něco děje, tak u toho chceme být.

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat. Neznámí pachatelé potopili u řeckých ostrovů britskou špionážní loď. Na její palubě se nachází počítač na ovládání řízených střel. James Bond jej má zachránit, než padne do ruských rukou. Tak začíná další skvělá bondovka Jen pro tvé oči, tedy For Your Eyes Only, která je z roku 1981. Je to zároveň pátá bondovka Rogera Moorea, který si vlastně zahrál v nejvíce bondovkách, a to v 7 dílech. Věděli jste například, že bondovka Jen pro tvé oči je první bondovkou, která vznikla podle povídek Jana Fleminga? Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané. Roger Moore byl v mládí aktivní voják a často se věnoval také charitativní činnosti a práci pro UNICEF. Britská královna mu udělila šlechtický titul a proto může používat titul Sir.
1: Bondovky na Hané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
0: Tady je zpěvačka z Glasgowa, držitelka cen Grammy, která často vystupuje také v dabingu. Tady je For Your Eyes Only z bondovky Jen pro tvé oči. Jen pro tvé uši si dej volume doprava.
1: Nejlepší bondovky všech dob.

0: Toto uteklo, je za námi prodloužený víkend. Jak nám podle hvězd začíná 20. týden roku 2026? Jaké je tedy pondělí 11. května? Kdo jiný by to mohl lépe vidět než náš rádiový astrolog Tonda Baudyš?
1: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Tento týden začíná vyloženě sympaticky, konstruktivně. Je tam znát dobrá vůle, materiální přejnost, hojnost. Směrem k víkendu to směřuje i do přitažlivosti a muži a ženy, jde si to vzájemně na ruku.
0: Astro otázka našich posluchačů, jaká znamení horoskopu potřebují mít všechno pod kontrolou, ať už rodinou, práci nebo celý život, a co jim vzkázat?
1: Já se domnívám, že paradoxně vše pod kontrolou chtějí mít ta znamení, která pod kontrolou nic nemají, protože v tom všem nějakým způsobem jako plavou a ztrácí se, což bývá nezřídka, kdy znamení Panny, které má výrazné takové jako rozumové strukturování, aby to ta hlava pobrala, ale je to i otázka některých ročníků, zejména těch, které mají ve znamení Štíra, což je znamení Štíra, více planet najednou, což je určitě rok 1983 a 1984.
0: Mezi hvězdné info a motivace pro vás od astrologa Tondy Baudyše na našem rádiu každé pondělí. Děkujeme za to.
1: Luky, zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Víte, že hudba pomáhá vyjadřovat lépe naše prožitky a probouzí naše emoce? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
2: Rádio Haná. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: počasí.
1: V novém týdnu čekáme citelné ochlazení po slunečné neděli, zatím pondělí, které bude mít 23 stupňů. Od úterý na většině území už déšť, denní teploty 14 až 19. No a v noci se koncem týdne můžou teploty propadnout ke 3 stupňům nad nulu, což je hluboko pod dlouhodobým průměrem. Nový týden, připravíme se na oblačnou oblohu s častými přeháňkami, bouřkami a mírným větrem.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, jarní energie, spolehlivě době, vaše baterie. Víci, vy si nemusíte nic dokazovat. Blíženci, atmosféra kolem vás je výborná. Raci, dokonale se přizpůsobíte okolnostem. Lvi, občas máte víc odpovědnosti, než byste chtěli. Pany, nastavte si hranici, kterou nepřekročíte. Váhy, zkuste se chovat trochu praktičtěji. Štíři, možná pojedete na cestu, která vám udělá radost. Střelci, dneska se ukáže, že ti chytřejší jste vy. Kozorozi, umíte být velmi vtipní a seriózní zároveň. Vodnáři, cítíte se líp, když máte všechno pod kontrolou. A co my ryby? Pokud se něco děje, tak u toho chceme být jako první.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Firma S-Pro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa že sa rádovať smie.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
8: Rádio Hana.
9: Nejlepší hudba.

0: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio. Slyšíte to?
1: To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
2: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelu plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
5: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
6: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
7: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
0: Rádio Hanák.

0: Tohle je Kate Ryan, se kterou jsme dopluli na vlnách Rádia Hana až před 6. hodinu. A co nás čeká potom?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Samozřejmě další hity. Na vysílání Rádia Hana La Lana, taky to nejlepší od dalších hvězd, které se na vás těší. Vzpomínáte si na Top Gun Berlin? Nebo Jana Kirchner, její Love Story? 59, vysíláme další zprávy.
2: Zařizujete ložnici, dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočál.cz.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Tvarůžková cyklostezka z Olomouce. Obec Hněvotín připravuje studii na stezku, která propojí obec s Olomoucí. Trasa má kopírovat historickou Tvarůžkovou cestu. K realizaci by mohlo dojít v příštím volebním období.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Záchrana památky. Radnice v Přerově chce částkou 400 tisíc korun podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Peníze pomohou se sanací staticky narušených kleneb této kulturní památky v Kratochvílově ulici. Návrh na dotaci bude nyní projednávat městské zastupitelstvo.
6: Sport. V Hrubé vodě na Olomoucku se v těchto dnech dějí věci, které u nás jen tak neuvidíte, a možná byste si i uprostřed května měli přibalit rukavice. V tamním areálu se pod nánosem speciálních izolačních fólií a silné vrstvy dřevní štěpky ukrývá hotový poklad, obří hromada sněhu. Jak uvádí ve své reportáži Olomoucký report, zástupci areálu se letos důkladně poučili z loňských chyb. Tuhle několikametrovou ledovou homoli teď hlídají moderní technologické sondy, které uvnitř udržují ideální mikroklima. Cíl je jasný a ambiciózní. Uchovat technický sníh přes celé horké léto, aby se na podzim stal pevným základem pro start příští lyžařské sezóny. Tento experiment má ale i jeden skvělý a okamžitý letní bonus. Díky tomu, že sníh nenechali volně odtávat na sjezdovkách, se návštěvníci nemusí brodit blátem. Už teď tak můžete v suchu vyrazit na nové cyklistické traily, projít si naučné stezky nebo využít lanovku, která už naplno jezdí. Tolik další zprávy.
2: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
3: Počasí.
0: V novém týdnu čekáme citelné ochlazení po slunečné neděli, zatím pondělí, které bude mít 23 stupňů. Od úterý na většině území už déšť, denní teploty 14 až 19. No a v noci se koncem týdne můžou teploty propadnout ke 3 stupňům nad nulu, což je hluboko pod dlouhodobým průměrem. Nový týden připravíme se na oblačnou oblohu s častými přeháňkami, bouřkami a mírným větrem.
7: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je na celý květen částečně zavřená ulice Boleslavova. Provoz tu omezuje těžká technika. Taky se opravuje Hamerská v Holici. Tady se jedná o částečné i úplné uzavírky. Objízdná trasa je stanovená po Lipenské a Rozberské. Platí to i pro MHD. Kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi až do 12. června. A připomínáme, že v Prostějově pokračuje dlouhodobá uzavírka na Břeso. Jezdí se okolo po místních komunikacích, tak hlavně šťastnou cestu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
3: Lepší hudební výběr.

0: Pankrác, Servác, Bonifác, Žofie, Sofie, Přemysl nebo taky Aneta. Přátelé, pokud znáte nositele těchto men, tento týden budou slavit svátek. A komu ke jmeninám a k narozeninám přejeme dnes, v pondělí 11. května. O tom si u nás na Hané budeme povídat už za chvilku. Dobré ráno, je 6 hodin 9 minut.
1: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: a získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Ráno nahané.

0: to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Radio Haná.
2: Ranní topka.

0: Ať do nového týdne vkročíte úspěšně a správnou nohou, přeje zraní topky Rádio Hana a Lukáš Kobza. Za námi prodloužený víkend a před námi je den, během kterého má být převážně pod mrakem, zejména odpoledne může být přívalový déšť anebo i bouřky. Více o počasí taky o dopravě Rádia Hana před 6:30 a teď v 6 hodin 18 minut. Gratulujeme všem, kteří dneska oslavují.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Máme pondělí 11. května a svátek slaví svatavy. Narozeniny má top modelka i zpěvačka Iva Frilingová nebo režisér Jiří Vejdělek. Všichni známe jeho ženy Pokušení nebo účastníky zájezdu.
2: Tak kolik dáme, Karle? 15 minut.
3: A budeš tady čekat na půlku autobusu. Tíkla se autorita.
2: Ale jako zmaš ne, dáme 25 a bude to v klidu.
0: Narozeninový příbytek si dávají i atlet Tomáš Dvořák nebo moderátorka Zuzana Bubílková. A na dnešek připadá i den zóny soumraku, takže by něco pro upíry. Hlavně jak vám dneska nikdo nepije krev a zůstaňte dobře naladěni. Je pondělí 11. května.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: stavebniny.
1: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
2: Best Beleza.
1: Nádherná zahradní dlažba.
2: Best Bellissima.
1: Dvě úžasné zahradní dlažby.
2: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
4: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
5: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce. Hlídka rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
1: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma. V Šantovce.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: Radio Hana.
1: Nejlepší.

0: sympatický, konstruktivní a také přejícný. Takhle má startovat 20. týden roku 2026, takový má být. A víkend by měl být dokonce partnersky přitažlivý, takže bychom už teď v pondělí měli začít plánovat sobotní večerní rande. A více od našeho rádového astrologa na vlnách rádia Hana doplníme po 6:30 a v 6:29 počasí i doprava pro pondělí 11. května, kdy svátek slaví Svatavy. Ranní teploty v Olomouci, v Konici, také Poničově kolem 10 stupňů, přes den oblačno anebo zataženo, zejména odpoledne a k večeru deštivo, místy přívalové srážky nebo bouřky a denní teploty 18 až 21. Doprava. V Olomouci, Šumperku, ve Vyškově i v Moravské Třebové právě teď bez nehod a dopravních komplikací. V Přerově teď policejní hlídky slídí na Polní, také na Letnické ulici, další hlídka mezi Přerovem a hranicemi na průjezdu Osekem a nebo mezi Litovlí a Nasobůrkami. Moravské silnice pro vás hlídáme bděle celý týden od pondělí do neděle.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.

0: 2000 korun, tolik od Rádia Hana. Dneska může přiletět na váš bankovní účet. Jak to získat a co si za ty 2 litry pořídit, uslyšíte v ranní topce Rádia Hana po 6:45. A teď 7 minut po 6:30 je u mikrofonu náš pravidelný pondělní, doslova hvězdný host, který nese velmi zajímavé myšlenky.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Toto uteklo, je za námi prodloužený víkend. Jak nám podle hvězd začíná 20. týden roku 2026? Jaké je tedy pondělí 11. května? Kdo jiný by to mohl lépe vidět než náš rádiový astrolog Tonda Baudyš?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Tento týden začíná vyloženě sympaticky, konstruktivně. Je tam znát dobrá vůle, materiální přejnost, hojnost. Směrem víkendu to směřuje i do přitažlivosti a muži a ženy, jde si to vzájemně na ruku.
0: Astro otázka našich posluchačů, jaká znamení horoskopu potřebují mít všechno pod kontrolou, ať už rodinnou, práci nebo celý život, a co jim vzkázat?
2: Já se domnívám, že paradoxně vše pod kontrolou chtějí mít ta znamení, která pod kontrolou nic nemají, protože v tom všem nějakým způsobem jako plavou a ztrácí se, což bývá nezřídka, kdy znamení Panny, které má výrazné takové jako rozumové strukturování, aby to ta hlava pobrala, ale je to i otázka některých ročníků, zejména těch, které mají ve znamení Štíra, což je znamení Štíra, více planet najednou, což je určitě rok 1983 a 1984.
0: Mezihvězdné info a motivace pro vás od astrologa Tondy Baudyše na našem rádiu každé pondělí. Děkujeme za to.
2: Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
8: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
9: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
10: Mamča, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
9: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral.
10: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
12: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
13: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
14: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
12: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
13: No, to určitě.
15: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
1: Rádio Hana.
16: Nejlepší

Tak to slyšíte, už je Sebastian je vzhůru a zpívá nám na vlnách rádia Hana 3 minuty po 3 čtvrtě na 7. Ať pondělí 11. května nezmoknete a máte skvělou náladu, přeje celý náš rádiový tým. Během dne máme naměřit 18 až 21 stupňů, má být pod mrakem. Zejména odpoledne a večer jsou možné přívalové strážky nebo bouřky. A vy už možná proto preventivně objednáváte čištění okapů, nebo se na internetu díváte po kvalitním pevném.

0: Holbečka v Snetrojce Rádio Hná necháváte každý všední den svoje uši vydělávat. Stačí jen poslouchat tohle rádio a vychytat si okamžik, kdy se poslední tři čísla vašeho telefonu, a je úplně jedno, jestli je to mobil nebo pevná linka, budou shodovat s naší šťastnou trojkou. A když se to stane, může to dopadnout i takhle.
1: Tady Marta z Bystřice pod Hostýnem. Pozdravuju všechny v Rádiu Hná. Jsou šťastná, že jsem našla dneska čtyřlístek a vyhrála jsem penízky. Ze šťastné trojce mám 2000. Nazhledanou.
0: Nazhledanou, ano, takhle se minulý týden ve šťastné trojice radovala třeba také posluchačka Marta. Ve hře jste každý všední den i vy, díky tomu, že posloucháte Rádio Hana a znáte své telefonní číslo, hlavně ta poslední tři čísla. Dneska jsou v banku 2000 a losovat naší šťastnou trojku můžeme naprosto kdykoliv. Více na webu radiohana.cz. Těšíte se, až vyhrajete?
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Sportovní emoce, napětí, olomoucká radost i pachuť po pražském derby. Také o tomto se v moravských ranních autobusech, vlacích halách, kancelářích i skladech mluví v pondělí ráno. Sigma Olomouc v nástavbě postoupila přes Bohemku a kvůli rebelským fanouškům se v sobotu nedohrál zápas Slavie se Spartou. Disciplinárka to bude řešit zítra. Celý fotbalový národ čeká.

0: vysíláme nové zprávy. Je 6.57.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás zprávy. Je pondělí 11. května. Po Nové Lávce budeme chodit přes řeku Bystřici v Olomouci. Její stavbu spustí město nyní v květnu a hotovo bude v listopadu. Propojí ulice Kaštanová a na Bystřičce a nahradí stávající už nevyhovující mostek. V Novém budeme čekat na autobus v Prostějově. Město odstartovalo obnovu 60 autobusových čekáren. Dostanou nový nátěr v barvě tmavé šedi. Ta už je i na terminálech na ulici Újezd a na Florianském náměstí.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: 3 miliony korun uvolní město Kroměříž na spolufinancování provozu, údržby a revitalizace kroměřížské podzámecké zahrady, zapsané v UNESCO. Lidem volně přístupná zahrada patří olomouckému arcibiskupství.
5: My se samozřejmě snažíme touto podporou o to, aby dál občané města, které vlastně žádný park svůj nemá, mohli navštěvovat bezplatně a v pohodě, tak jak jsou zvyklí celé generace podzámeckou zahradu a můžou v ní jednak sportovat, jednak maminky s kočárkama a tak dál. A je to pro nás z hlediska financí podstatně levnější, než kdybychom provozovali nebo zřizovali v Kroměříži nějaký nový park.
4: Uvedl kroměřížský radní Jiří Kašík. Obnovu mistrovských zkoušek pro řemeslníky dnes probere vláda. Měly by začít fungovat od příštího roku. Systém navazuje na tradici učeň, tovariš, mistr a má špičkovým řemeslníkům umožnit oficiální potvrzení jejich odbornosti. Označení mistra řemesel zaniklo na začátku 50. let minulého století.
2: Sport.
4: Úspěch i přes prohru pro fotbalovou Sigmu Olomouc. Včera padla doma 1-2 v prodloužení s Bohemians 1905 v odvetě play-off. V součtu s úvodní výhrou 3-1 nad Pražany Sigma prošla do finále play-off o 7. až 10. místo.

0: korun každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Konečně pořádně zaprší. Tohle si dneska říkají zahrádkáři, zemědělci a třeba také provozovatelé antukových tenisových kurtů na Moravě. Ti všichni konečně nebudou muset kropit. Víme, jak bude? Pondělí oblačné anebo zatažené. Zejména odpoledne a k večeru deštivo, místy přívalové srážky nebo bouřky. Denní teploty 18 až 21. Zítřejší Pankrát se sebou přinese ochlazení. Proměnlivá převážně velká oblačnost, úterní teploty kolem 12 stupňů. Ve středu i ve čtvrtek tak oblačno anebo zataženo a teploty kolem 17 stupňů Celsia. V Olomouci, Šumperku, ve Vyškově i v Moravské Třebové právě teď bez nehod a dopravních komplikací. V Přerově teď policejní hlídky slídí na Polní, také na Lipnické ulici, další hlídka mezi Přerovem a hranicemi na průjezdu Osekem a nebo mezi Litovlí a Nasobůrkami. Moravské silnice pro vás hlídáme bděle celý týden od pondělí do neděle.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: takhle pondělí ráno hraje jenom vaše věrné rádio Hana, stačí naladit a nechat se naladit do nového dne. Posloucháte ranní topku s Lukášem, je pondělí 11. května, Svatavy slaví svátek, gratulujeme. Narosky mají třeba zpěvačka Eva Frilingová nebo moderátorka Zuzana Bubílková. 7 hodin na 7 minut, po čtvrt na 8 k naší ranní snídani, k naší pondělní snídani přisypeme horoskopy, z postele vytáhneme třeba Eda Šírena nebo taky Kamufláž, no a jejich hity zahrajeme i všem dělníkům a stavbařům na moravské stavbě. Možná stavíte rodinný dům, velkou rezidenci nebo makáte na další nové dálnici. A možná i vás dneska na stavbě překvapí stavební dozor. Tak prosím vás pozor, ať to s tím dozorem nedopadne takhle.
1: Bacha, už je tady, už
0: ale
1: je
0: pánové,
1: tady.
0: Pánové, neutíkejte nikam. Pánové, dobrý den. Stavební dozor, kontrola. Tak, no. Chlapi, kolik vás tady na stavbě pracuje?
1: S mistrem nás tady pracuje 5.
0: Aha. Takže bez mistra 4, jo?
1: Bez mistra tady nepracuje nikdo.
2: Ráno je top. Rádio Hana. Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
3: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: 20. týden tohoto roku zahajujeme naplno a s rádem Hana. Možná právě zamykáte byt, vyrážíte do světa a domů se plánujete vrátit až večer. V tom případě si sebou pro jistotu vemte i deštník nebo pláštěnku. Během dne to vypadá na velkou oblačnost, odpoledne a večer se můžou ukázat přívalové srážky nebo i bouřky. Všechno sledujeme. O počasí a také o ranní dopravě budeme podrobněji mluvit na vlnách rádia Hana před 7:30. A to je tě v 7:17 s námi vysílá Martina. Hezké ráno, jaké jsou horoskopy?
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, jarní energie, spolehlivě době, vaše baterie. Býci, vy si nemusíte nic dokazovat. Blíženci, atmosféra kolem vás je výborná. Raci, dokonale se přizpůsobíte okolnostem. Lvi, občas máte víc odpovědnosti, než byste chtěli. Pany, nastavte si hranici, kterou nepřekročíte. Váhy, zkuste se chovat trochu praktičtěji. Štíři, možná pojedete na cestu, která vám udělá radost.

0: kostřelci, dneska se ukáže, že ti chytřejší jste vy. Kozorozi, umíte být velmi vtipní a seriózní zároveň. Vodnáři, cítíte se líp, když máte všechno pod kontrolou. A co my ryby? Pokud se něco děje, tak u toho chceme být jako první.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Písničky na přání.
2: Novinky Rádia Hana.
1: Vzkaz přímo do studia.
2: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
1: Na Google Play nebo Apple Store.
2: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte.
3: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
4: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
5: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem s

0: Kolotoč Prima pohádek.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: tak Allegro.
1: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umítky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
2: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: Ráno nahané.

0: Teprve se vám dostává pondělní ráno, ty správné grády, posloucháte Radio Hana. Je 11. května, v pátek začíná hokejový šampionát ve Švýcarsku. Víte, po kolika letech se tam vrací a jak se tehdy dařilo české trikoloře? My si všem ovšem spolu povíme už na vlnách Radia Hana po půl osmé. A další hity zahrajeme taky všem fanouškům fotbalu, kteří včera byli na Andrově stadionu a společně s postupem Sigmy přes Bohemku si užili i prosluněné jarní počasí. Ano, hezky svítilo sluníčko včera. V tom novém týdnu na obloze sluníčko mají vystřídat mraky. Ranní teploty v Olomouci, v Blansku také v hranicích teď kolem 12 stupňů, přes den oblačno anebo zataženo. Zejména odpoledne a k večeru deštivo, místy přívalové srážky anebo bouřky a denní teploty mezi 18 a 21 stupni Celsia. Doprava. Blesková doprava z Olomoucka, také z Vyškovska pro vás právě teď. Víme, jak se jezdí tady. Pozor na sraženou srnu na 250. kilometru dálnice z Mohelnice na Olomouc u Litovle. Motorkář bourá nedaleko Olomouce na výjezdu z Topolan na Křelov a silničáři prosí, abychom u nich pro jistotu zpomalili mezi 1. a 34. kilometrem dálnice z Vyškova na Olomouc. Až do oběda tady průběžně provádí údržbu a uzavírají jeden pruh. V Olomouci, Valmezu i Krnově jede se s námi Suprově.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: 7:35 spolu v pondělí ráno na vlnách Rádia Haná kličkujeme mezi hity. Tohle byla vzpomínka na Freddieho Mercuryho, za chvilku Donna Summer nebo No Mercy, Where Do You Go za 90. léta. 7:35 aktuální čas. Přátelé, blíží se to, už máte připravené vlaječky a potahy v barvách české trikolory na zpětná zrcátka v autě.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: Je chlupatá, má hokejku, jmenuje se Cooley, ve Švýcarsku je větší hvězda než leckterý útočník NHL a hlavně je to děsná kráva. Ano, kráva Cooley je opět maskotem letošního šampionátu a stejně jako před 17 lety se i letos chystá pobláznit hokejový svět. Právě v roce 2009 Švýcarsko hostilo šampionát naposledy. Tehdy pohostili Švýcaři takřka 400 000 fanoušků. Naši vypadli ve čtvrtfinále se Švédskem a zlato brali Rusové, kteří ve finále otočili zápas s Kanadou. A víte, co je na tom nejlepší? Že letos Švýcaři slibují ještě větší show než tehdy. Šampionát startuje už v pátek a s našimi speciálními hokejovými vstupy budete přímo ve hře.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
6: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
7: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
8: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
9: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
10: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
11: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
12: Tohle je Rádio Haná.

0: Gratulujeme, zjišťovali. V Česku je Svatav přes 4000, no a mezi nimi i naše rádiová paní účetní Svatava Peterová. Velmi důležitý člověk, který nám každý měsíc posílá výplaty. Svati, děkujeme, je super, že je tady máme. Hezké ráno, minuta po 7:45. Za chvilku další zprávy Rádia Haná. Známe nominaci českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku. Co myslíte, přijedou i pasta a červenka?
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

Sportovní emoce, napětí, olomoucká radost, taky pachuť po pražském derby. Posloucháte ranní dobku Rádia Hana, je 7.50. No a taky o tomto se v moravských ranních autobusech, ve vlacích halách, kancelářích i skladech mluví

0: celý fotbalový národ čeká, jak to dopadne. Hlavně teda vedení Sešívaných se k tomu staví čelem a vydalo další důležité oznámení. I o tom budeme mluvit v dalších zprávách Rádia Haná před osmou. A teď pro Moravu hrajeme nejlepší hudební výběr. Tady jsou Pussy Kedols a jejich Haš Haš. Užijte se s námi celý den, hezké pondělí a odpoledne a večer pozor na přívalové deště nebo i na bouřky.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: I love to hate you, tohle jsou pro vás Richard, 90. léta, chvilku před 8 hodinou, 2000 korun dneska od rádia Hana může přiletět na váš bankovní účet, jak je získat a co si za ně třeba pořídit, taky to uslyšíte v ranní topce rádia Hana po 8 hodině. A jak budou znít naše další hity, které nám zkrášlí pondělní ráno?
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Třeba takhle. Nebo takhle. Kromě Neka a kapely Čenasky bude také nová Shakira. Budeme si zpívat její Zoo už po zprávách v 7.57.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
3: Bude 8 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy rádia Hana.
5: Máme tu pro vás zprávy. Vítejte u nich. Nové koupání v přírodě na obzoru. Stavba biotopu na Olomoucku v lokalitě Burg pokročila. První návštěvníky má koupaliště přivítat v létě 2027. Projekt za 100 milionů korun financují společně Hlubočky, Velká Bystřice a Mrsklesy. Místní tak už v létě příštího roku nebudou muset za vodou dojíždět do Olomouce a okolí, píš o tom ČTK.
3: Nejlepší rychlé zprávy.
5: Oprava kostela svatého Vavřince v centru Přerova pokračuje. Čeká ho druhá část rekonstrukce. Město vloží 400 tisíc korun na opravu kleneb této památky. Ještě to probere zastupitelstvo. Celkem má oprava stát 4,5 milionu korun.
6: Hlas lidu.
5: Co kdyby se nyní konaly volby do sněmovny? Politickou náladu zjišťoval v dubnu průzkum Kantar. Mezi tisícovkou voličů vyhrálo by hnutí ANO se 32% hlasů. Druhé místo má hnutí STAN s 16%, ODS 15,5%, čtvrtí by byli Piráti s 9,5%, pak SPD 6,5% a motoristé 5%. Další strany už by se do sněmovny nedostaly. Víkendové fotbalové derby pražských S ještě nemá konec. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila řízení se Slaví po nedohraném utkání se Spartou. Klub se má zodpovídat z porušení povinnosti pořadatele po té, co fanoušci na hřišti napadli hostující hráče. Verdikt padne zítra. Slavia oznámila, že se nebude proti trestu odvolávat.
3: Sport.
5: Nominaci na blížící se mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku zveřejnila česká reprezentace. Po 13. se turnaje zúčastní Roman Červenka, ale naopak se potvrdilo, že týmu bude chybět ESO David Pastrňák.
7: Jsme se domluvili, že si dáme nějaký čas na rozmyšlenou. Pak samozřejmě David se vyjádřil do amerických médií. My jsme si to ještě upřesňovali a potvrdil mi, že teda bohužel na letošní mistrovství světa nepřijede.
5: Doplnil za českou reprezentaci Jiří Šlégr.

0: 1000 korun každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Vypadá to, že dnes na zahrádkách nebudeme muset zalévat záhonky. Příroda by to poctivě měla pokropit za nás. Víme, jak bude. Dnes odpoledne a k večeru deštivo, místy přívalové srážky nebo bouřky. Denní teploty 18 až 21. Po celý den oblačno a nebo zataženo. Zítřejší pankrát se sebou přinese ochlazení. Úterní teploty kolem 12 stupňů. Má být proměnlivá převážně velká oblačnost. A ve středu i ve čtvrtek teploty mezi 16 a 18 stupni a oblačno nebo zataženo. Blesková doprava z Olomoucka, také z Vyškovska pro vás právě teď. Víme, jak se jezdí tady. Pozor na sraženou srnu na 250. kilometru dálnice z Mohalnice na Olomouc u Litovle. Motorkář bourá nedaleko Olomouce na výjezdu z Topolan na Křelov a silničáři prosí, abychom u nich pro jistotu zpomalili mezi 1. a 34. kilometrem dálnice z Vyškova na Olomouc. Až do oběda tady průběžně provádí údržbu a uzavírají jeden pruh. V Olomouci, Valmezu i Krnově jede se s námi suprově.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Nejlepší hudební výběr.

Ve vysílání Rádia Haná se vám věnuje Nek, jeho 90-kové Laura Nonče. Plno lidí právě dneska slaví narozeniny, my si o nich budeme povídat už za chvilku, už po 8:45 ve vysílání Rádia Haná. Ať v pondělí 11. května nezmoknete a máte skvělou náladu, přeje celý náš rádiový tým z ranní topky Lukáš Kobz.

0: Ano, ve Šťastné trojici Rádia Haná můžete okusit, jaké to je, když svoje uši necháte vydělávat. Stačí jenom poslouchat tohle rádio a vychytat si okamžik, kdy se poslední tři čísla vašeho telefonu budou shodovat s naší Šťastnou trojkou. Jakmile se to stane, může to dopadnout i takhle. Marti, hezké ráno.
1: Tady Marta z Bystřice pod Hostýnem. Pozdravuju všechny v rádiu Haná. Jsou šťastná, že jsem našla dneska čtyřlístek a vyhrála jsem penízky. Ze Šťastné trojce. Mám 2000. Nazhledanou.
0: Nazhle, takhle se minulý týden ve Šťastné trojice Rádia Haná radovala třeba naše Martička a ve hře jste i vy každý všední den jenom díky tomu, že posloucháte tohle rádio a že znáte svoje telefonní číslo. No hlavně musíte znát tři poslední čísla. Dneska jsou v banku 2000 ve Šťastné trojice a pokud se ptáte, jestli už jsme dneska losovali, ještě ne. Šťastnou trojku můžeme losovat dneska kdykoliv. Těšíte se?
2: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: teď v 8.16 gratulujeme všem, kteří dneska oslavují.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme pondělí 11. května a svátek slaví svatavy. Narozeniny má top modelka i zpěvačka Iva Frilingová nebo režisér Jiří Vejdělek. Všichni známe jeho ženy v pokušení nebo účastníky zájezdu.
2: Tak kolik dáme, Karle? 15 minut.
3: A budeš tady čekat na půlku autobusu. Tíkla se autorita.
2: Ale jako znáš, dáme 25 a bude to v klidu.
0: Narozeninový příbytek si dávají i atlet Tomáš Dvořák nebo moderátorka Zuzana Bubílková. A na dnešek připadá i den zóny soumraku, takže by něco pro upíry. Hlavně jak vám dneska nikdo nepije krev a zůstaňte dobře naladěni. Je pondělí 11. května.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Haná. Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke

0: kdekoliv na světě online přes rádio Hana.cz
1: a naši mobilní apku.
2: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství,

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Hlídka rádia Haná vám veze nový Šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka rádia Haná jede k vám a veze nový Šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku právě teď.
2: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
8: Baví nás bavit vás. I v pondělí. Rádio Haná.

Ke snídani zpívá taká Shakira, její novinka ze Zootropolis 2 se jmenuje Zoo. Sympaticky, konstruktivně a hlavně přejícně. Takhle, přátelé, startuje náš 20. týden tohoto roku. Víkend by měl být dokonce tak nějak partnersky přitažlivý. Takže bychom už teď měli v pondělí začít plánovat.

0: a denní teplotní maxima mezi 18 a 21 stupni Celsia.
1: Doprava.
0: Silný provoz v Olomouci, porucha na D55 a policie v Kroměříži, také ve Valmezu. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci silný provoz na Velkomoravské, Lipenské, Chvalkovické, také na třídě Svobody, aktuálně bez vážných nehod v Hanácké metropoli. Porouchaný nákladák odpočívá na D55, 30. km u Otrokovic. A policejní majáčky na nás při kontrolách mohou zablikat v Kroměříži na Kujetínské, také mezi Kroměříží a Hulínem u Bílan, nebo ve Valmezu na Hranické ulici u Rena. Moravské silnice pro vás hlídáme bděle, každý den, od pondělí do neděle.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Tady je Rádio Haná.

0: jednu hudební trubku Megahity Millennia. Hrál na trubku a Barbara, vaše věrná Hana, vám hraje do moravských kaváren, na úřady, v pondělí ráno, do kanceláří, do dílen, nebo taky na moravské stavbě, možná makáte na stavbě rodinného domu, na nějaké velké rezidenci, nebo třeba pracujete na stavbě další dálnice, tak zdravíme dělníky. Možná i vás dneska překvapí stavební dozor, z toho si za chvilku uděláme trošku legraci, protože po 8:45 uslyšíte, jak by to na moravské stavbě rozhodně nemělo vypadat. Ale předtím 8:55 s námi vysílá pravidelný pondělní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Toto uteklo, je za námi prodloužený víkend. Jak nám podle hvězd začíná 20. týden roku 2026? Jaké je tedy pondělí 11. května? Kdo jiný by to mohl lépe vidět než náš rádiový astrolog Tonda Baudyš?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Tento týden začíná vyloženě sympaticky, konstruktivně. Je tam znát dobrá vůle, materiální přejnost, hojnost. Směrem víkendu to směřuje i do přitažlivosti a muži a ženy, jde si to vzájemně na ruku.
0: Astro otázka našich posluchačů, jaká znamení horoskopu potřebují mít všechno pod kontrolou, ať už rodinnou, práci nebo celý život, a co jim vzkázat?
2: Já se domnívám, že paradoxně vše pod kontrolou chtějí mít ta znamení, která pod kontrolou nic nemají, protože v tom všem nějakým způsobem jako plavou a ztrácí se, což bývá nezřídka, kdy znamení Panny, které má výrazné takové jako rozumové strukturování, aby to ta hlava pobrala, ale je to i otázka některých ročníků, zejména těch, které mají ve znamení Štíra, což je znamení Štíra, více planet najednou, což je určitě rok 1983 a 1984.
0: Mezihvězdné info a motivace pro vás od astrologa Tondy Baudyše na našem rádiu každé pondělí. Děkujeme za to.
2: Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
0: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května. Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: No, rádio nás stačí naladit a nechat se naladit do nového týdne. Dneska pondělí 11. května. Svátek slaví Svatavy, narozeniny slaví třeba zpěvačka Iva Frilingová nebo moderátorka Zuzana Bubílková. Gratulujeme. Teď je 8:45, za chvilku tady u nás nahraje aktuální zprávy, počasí, doprava. Po 9. hodině procházka pamětí, která bude vyzdobená megahity milénia. A před námi ještě třeba taky Dua Lipa anebo Sandra. Tyhle krasavice tady u nás v rádiu zahrajeme taky všem dělníkům a stavbařům. Na moravské stavbě možná stavíte, nevím, třeba rodinný dům, velkou rezidenci, nebo makáte na další moravské dálnici. Za to moc děkujeme a možná i vás dneska překvapí stavební dozor. Tak hlavně pozor, aby to nedopadlo takhle.
1: Bacha, už je tady, už
0: ale
1: je tady.
0: Pánové, neutíkejte někam. Pánové, dobrý den. Stavební dozor, kontrola. Tak, chlapi, kolik vás tady na stavbě pracuje?
1: S mistrem nás tady pracuje 5.
0: Aha. Takže bez mistra 4, jo?
1: Bez mistra tady nepracuje nikdo.
2: Ráno je top. Rádio Hana.

0: Stop.
1: Dobré ráno, posloucháte Rádio Hana. Někdo si dává své první pondělní kafe doma, někdo na cestách za volantem, někdo až právě teď v práci. A hity si dáváme všichni v tuto chvíli na vlnách Rádia Hana. Pro vás bez jakékoliv přestávky vysíláme nonstop. 80-ková Sandra, 4 minuty po 3:15.

To je super nápad, budeme dneska zářit celým světem. Posloucháte Radio Hana. Tak pokud se ze světa domů plánujete vrátit až pozdě večer, tak v tom případě doufám, že jste si sebou dneska ráno vzali i deštník nebo pláštěnku. Během dne má sprchnout nebo i zabouřit. Taky o tom jsme dneska mluvili více ve zprávách Radia Hana před devátou. A co všechno dalšího jsme spolu prožili dnes ráno mezi 6 a 9? Mluvili jsme o víkendovém fotbale, Sigma postoupila v playoff nad stavby přes Bohemku. Řešili jsme zpackané pražské derby, disciplinárka zase dnes zítra. Zjistili jsme, jak by na moravských stavbách neměl vypadat stavební dozor. Vysílal s námi, jak už v pondělí bývá tradicí, náš rádový astrolog. A nebo jsme mluvili o dnešním banku ve šťastné trojice Rádia Hana. Během dneška vám buď rozdáme 2000 korun, nebo navýšíme bank. Co se stane, záleží na vás. A hlavně o vás a vašich vzpomínkách bude po 9. hodině vzpomínková show.

0: protože jste naši VIP, budeme hrát VIP od Shona Bakera. Dokážete už podle těchto tří písniček poznat, do kterého roku se vracíme? Další nápovědy po zprávách, dřív než ostatní v 8.56.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Začíná stavba křižovatky na Pražské ulici v Olomouci. Nové napojení zpřístupní budoucí čtvrtě Green City a zlepší dopravu u Globusu. Řidiči výjíždějící od prodejny nábytku už nebudou muset ke kruháči a odbočí hned vlevo. Rozsáhlé práce na Pražské ulici si vyžádají částečnou uzavírku, která potrvá až do 30. listopadu. Vybudují se tu i nové inženýrské sítě. Dopravní omezení na tahu směrem na D35 bude probíhat v několika etapách. Nutné opravy čekají venkovní bazén v Přerově. Radní schválili přípravu projektu. Kvůli průsakům vody do podzemí a špatnému stavu ochozu dostane bazén novou nerezovou ložku, aby sloužila další desítky let. Blesk zasáhl českou turistku v rakouských Alpách. Do 28leté ženy udeřil blesk v sobotu při výstupu nahoru Admonter Kalbing. Upadla do bezvědomí. Záchranáři ji i jejího přítele evakuovali vrtulníkem do nemocnice. Sport. Sledujeme české hokejisty v přípravě před mistrovstvím světa. Na závěr švédských her v rámci Eurohockey Tour prohráli se Švýcarskem 1-6. Utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Český tým skončil na turnaji třetí.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v pondělí. Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme tři poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
1: Počasí.
0: Konečně pořádně zaprší. Tohle si dneska říkají zahrádkáři, zemědělci a třeba také provozovatelé antukových tenisových kurtů na Moravě. Ti všichni konečně nebudou muset kropit. Víme, jak bude? Pondělí oblačné anebo zatažené. Zejména odpoledne a k večeru deštivo, místy přívalové srážky nebo bouřky. Denní teploty 18 až 21. Zítřejší Pankrát se sebou přinese ochlazení. Proměnlivá převážně velká oblačnost, úterní teploty kolem 12 stupňů. Ve středu i ve čtvrtek tak oblačno anebo zataženo a teploty kolem 17 stupňů Celsia. Silný provoz v Olomouci, porucha na D55 a policie v Kroměříži, také ve Valmezu. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci silný provoz na Velkomoravské, Lipenské, Chvalkovické, také na třídě Svobody, aktuálně bez vážných nehod v hanácké metropoli. Porouchaný nákladák odpočívá na D55, 30. kilometr u Otrokovic. A policejní majáčky na nás při kontrolách mohou zablikat v Kroměříži na Kujetínské, také mezi Kroměříží a Hulínem u Bílan, nebo ve Valmezu na Hranické ulici u Rena. Moravské silnice pro vás hlídáme bděle, každý den, od pondělí do neděle.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.

0: pamětí.
1: 7 minut po 9. hodině vítáme všechny rádiové dobrodruhy, kteří se s námi těší na průzkum jednoho roku. V pondělní vzpomínkové show a procházce paměti Rádia Haná změníme život rapperovi Eminemovi. Vydáme se do království za sedmero horami a navštíví nás hvězdy z Česka i ze zahraničí. Naší procházky paměti se dneska zúčastní Sarah Bareilles, Linkin Park, Sean Baker, Colby Caleb, Daniel Landa, One Republic, Maroon 5 a další hold celou hodinu, přesně jak to máte rádi, a těšíme se na to. Servírujeme best of z jednoho roku. Dokážete rozpoznat, kterého?
2: Rádio Haná a procházka pamětí.
0: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026, protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
0: Rádio Haná, procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Udaně dlouho, dlouho byla stydlivá, styděla se vystupovat, styděla se zpívat mezi lidmi. Naštěstí to překonala a zpívá teď i pro vás ve vysílání Rádia Hná. Jinak koncem měsíce bude tahle rodačka z Kalifornie slavit narozeniny. Tohle je Colby Kylet a její Bubbly ve vysílání Rádia Hná v 9.22 v Procházce pamětí. Jak od nás víte, rosničky dneska i na naší Moravě odpoledne a večer varují před bouřkami nebo přívalovými deště a do Rádia Hná se valí megahity z jednoho roku. Dalším hudebním hostem je tenhle ten chlapík. Zná ho celý svět. Poznáváte ho i vy? Tak to je Eminem a o něm pro vás v Procházce paměti Rádia Hana máme super zajímavost a bude to velmi motivační. Představte si, že Eminem si už 18 let nedal ani kapku alkoholu. 18 let abstinuje. No a má to zásadní důvod. Se celou hodinu na Rádiu Hana vracíme do právě onoho zlomového roku, kdy Eminem málem zemřel po přidávkování léky a alkoholem. A to totálně obrátilo jeho život na ruby, řekl si, ne, takhle už dál prostě nemůžu pokračovat. Od té doby je to abstinent, nepije a na cestě ze závislosti mu dokonce pomáhal i Sir Elton John. Takže jestli taky znáte třeba někoho, kdo má problém s alkoholem, tak právě příběh Eminema by ho mohl a by ho měl hlavně inspirovat. I kdyby tahle informace, i kdyby tahle nápověda v Procházce pamětí pomohla jednomu jedinému člověku, co teď poslouchá a třeba má problémy s alkoholem, tak to stojí za to. Nikam nemusíte volat ani psát. Dělejte si to, co právě potřebujete, věnujte se tomu, co je třeba a u toho si jen tak v duchu tipněte, do kterého roku vás vrací Procházka paměti. Jako další napoví taky Daniel Landa nebo One Republic a Timbaland Apologize. No hlavně vydáme se i do království za sedmero horami. Cesta to bude dlouhá a taky skvělá. Už po půl desáté. Pojedete s námi?
1: Rádio Hana a Procházka paměti. Vrací

www.hanacz.cz. Rádio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
3: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
4: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Síť je hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa, čo sa rádovať smie.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na nás teším.
5: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Rádio Hana. Procházka pamětí.
10: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Touha ve vysílání Rádia Hana, Daniel Landa, 2 minuty po 9:30. Toužíme potom nejlepším z jednoho roku. Toužíme potom, aby jsme na moravských cestách jezdili bez nehod, bez pokut a plynule. Daří se to?
1: Doprava.
0: Policie na Olomoucku, v Prostějově a silničáři na dálnici mezi Vyškovem a Olomoucí. Víme, jak se jezdí tady. Hezké dopoledne. Policie v pondělí dopoledne preventivně hlídkuje v Olomouci na Pražské, také na výjezdu ze Samotišek na Droždín, na dálnici z Olomouce na Lipník, tady pozor u velkého újezdu, a další hlídka měří v Prostějově na Okružní ulici. A silničáři prosí, abychom u nich pro jistotu zpomalili mezi 1. a 34. kilometrem dálnice z Vyškova na Olomouc právě až do oběda. Průběžně provádí údržbu a uzavírají jeden pruh. Šťastnou cestu a hezké pondělí.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana. Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Procházka paměti Rádia Hana, pondělí dopoledne u nás vládnou mega hity milénia, to nejlepší z jednoho roku. My se celou hodinu vracíme do roku a teď už je před námi další nápověda, kde má animovaný zelený zlober Šrek převzít vládu v království za sedmerou horami, jenomže se mu moc nechce a kdo jiný ho může podporovat než jeho manželka. Víte, jak se jmenuje? Manželka Šreka, schválně.
1: Neboj se, ještě pár dní a budem zpátky doma. Ve své plesnivé chatrči prorostlé muchomůrkami a plné smradlavých výparů z bažiny.
2: Ten smrad a muchomůrky mi chybějí.
0: Možná říkáte, že to je Fiona, tak samozřejmě máte pravdu. Vracíme se do roku, kdy je v kinech třetí díl Šreka. Království za sedmero horami tehdy čelí nájezdům pohádkových bytostí pod vedením prince Krasoně.
3: Království potřebuje nového krále. Brzy usednu na královský trůn. To se vám povidlo. Oslíku!
0: Celosvětová premiéra třetího Šreka probíhá v květnu ve Westwoodu v Kalifornii a nás zajímá, kterého roku. Než to prozradíme, tak do našeho éteru se podívají také Ville Valo, Natalia Avellone a nebo Mika, jeho Happy Ending. Ano, takhle to bude znít. Celou hodinu hity a vzpomínky z jednoho roku a na vás je zkusit si tipnout, který rok to je. Budete úspěšní?
4: Rádio Hana a Procházka paměti.
5: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
5: Rádio Hana,
4: Skyrock
5: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
4: pro váš lepší hudební výběr.
5: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
4: Google Play a Apple Store.
5: Stahujte,
4: poslouchejte,
5: užívejte.
6: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
7: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
8: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
9: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
8: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
9: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
8: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
10: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
11: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
12: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
13: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
14: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
15: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
16: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
15: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
16: No to bych to pěkně zvoral.
17: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
18: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
19: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
20: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
21: Rádio Hana, procházka pamětí.
22: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Také s Mikou jsme na vlnách Rádia Hana na takovém hudebním lovu. Celou hodinu lovíme megahity z jednoho roku. Tohle je Procházka paměti. Ano, spolu se snažíme podle dnešních nápověd rozšifrovat, o kterém roce je v Procházce paměti řeč. A tento nápovědový, řekněme takový hudební průvod uzavře Nelly Furtado. Víte, ve kterém roce vám poprvé hrajeme tento její single? Single o tom, že i ty nejkrásnější chvíle jednou skončí. A proto je potřeba si jich vědomě užívat plnými doušky. Tohle je pecka, která se jmenuje All Good Things. Po prodlouženém víkendu v Procházce paměti Rádia Hana. Ze kterého roku?
1: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok 2007.

0: I ty nejkrásnější chvíle jednou skončí, jsme o tom ví. Nelly Furtado v Procházce paměti Rádia Haná nám mile zpívá, servíruje své All Good Things. No a my ve finiši Procházky paměti se potkáváme také s Magdou Trajerovou, která se na vás těší po 10. hodině. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Dneska Magdě Procházka paměti o Shrekovi třetím, také o Eminemovi, tady v Procházce paměti Rádia Haná Best of z roku 2007. Co nás čeká v dopoledním vysílání Rádia Haná po 10. hodině?
1: Po 10. hodině si řekneme, jaké nádraží v Česku je 12. nejluxusnější na světě.
0: No takhle, jo, že máme tady úplně takový železničářský luxus. Tak je otázka, jestli je to třeba olomoucké, prostějovské, šumperské, nebo úplně nějaké jiné. My si o tom budeme s tebou povídat po 10. hodině.
1: Jasně, uvidíme.
0: Na to se moc těšíme. No a kdo nám na hudební nástupiště přijede?
2: Hit

0: a strojvedoucím Magda už po dalších zprávách v 9.55.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz

0: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Řidiči v Olomouci, podle plánu pokračuje nové napojování silnice 35 na Křelov Břuchotín. Ředitelství silnic a dálnic očekává otevření spojky k 1. červnu. Nyní tu dělníci pokládají asfalt a zpevňují krajnice. Místo je i nadále neprůjezdné.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Olomoucká výročí. Univerzita Palackého Olomouc si letos připomíná 80 let od obnovení činnosti po druhé světové válce a Fakultní nemocnice Olomouc 130 let své existence. Vydavatelství Univerzity Palackého k těmto milníkům připravuje na podzim dvě knihy o historii obou významných institucí. Vydavatelství Univerzity Palackého proto vyzývá pamětníky a absolventy ke sdílení fotografií. Své snímky můžete propůjčit či darovat do 30. června. Se pak součástí podzimních knih. Víc na webu vydavatelství.upol.cz.
1: Hlas lidu.
0: Děti bychom chtěli, ale neděláme je. To ukazuje průzkum Masarykovy univerzity v Brně. Loni se narodilo v Česku nejméně dětí od dob císaře Josefa II. Jen 77,5 tisíce. Mladí lidé rodiny stále plánují, svůj záměr však skutečně naplní jen třetina z nich. Polovina své plány odsunula na neurčito a 15% od nich zcela upustilo.
1: Sport.
0: Čeští hokejoví gólmani v NHL Jakub Dobeš i Lukáš Dostál vychytali v zápasech playoff ráno našeho času vítězství. Dobeš dovedl Montreal k výhře nad Buffalem 6-2 a Montreal v sérii druhého kola playoff vede 2-1 na zápasy. Hokejisté Anaheimu s Dostálem v brance porazili Vegas 4-3 a srovnali sérii na 2-2 na utkání. Český cyklistický talent, 21-letý Václav Ježek, vyhrál etapový závod kolem Řecka, připsal si první vítězství v profesionálním pelotonu. Jezdec české stáje Kasper se ujal vedení v závodu ve čtvrté etapě a první příčku už udržel až do konce.
1: Počasí.
2: Vypadá to, že dnes na zahrádkách nebudeme muset zalévat záhonky, příroda by to poctivě měla pokropit za nás. Víme, jak bude, dnes odpoledne a k večeru deštivo, místy přívalové srážky nebo bouřky, denní teploty 18 až 21, po celý den oblačno anebo zataženo. Zítřejší pankrát se sebou přinese ochlazení, úterní teploty kolem 12 stupňů, má být proměnlivá převážně velká oblačnost. A ve středu i ve čtvrtek teploty mezi 16 a 18 stupni a oblačno nebo zataženo.
1: Doprava.
2: Policie na Olomoucku, v Prostějově a silničáři na dálnici mezi Vyškovem a Olomoucí. Víme, jak se jezdí tady? Hezké dopoledne. Policie v pondělí dopoledne preventivně hlídkuje v Olomouci na Pražské, také na výjezdu ze Samotišek na Droždín, na dálnici z Olomouce na Lipník, tady pozor u velkého újezdu, a další hlídka měří v Prostějově na Okružní ulici. A silničáři prosí, abychom u nich pro jistotu zpomalili mezi 1. a 34. kilometrem dálnice z Vyškova na Olomouc právě až do oběda, průběžně pro vádí útržbu a uzavírají jeden pruh. Šťastnou cestu a hezké pondělí.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Hudební výběr.

s ním i cestování. Ať už se chystáme po Čechách nebo někam do zahraničí, je dost možné, že to budeme muset vzít přes pražské hlavní nádraží a pak buď směrem na letiště, nebo přestoupíme na další spoj. Věděli jste, že podle nových žebříčků je pražský Hlavák 12. nejluxusnější nádraží na světě? Bodovala hlavně ta historická fontová budova. Líbila se ale i moderní přístavba.

0: něco, tak Allegro.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete

0: Prima pohádek.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
3: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
0: Tady je Rádio Hana.

0: Na Rádiu Haná právě dohrála kapela Tým, na řadu teď přichází náš rádiový tým, který pro vás vybral několik tipů, kam vyrazit.
1: Rádio Haná. Kam vyrazit?
0: Tento týden se v Olomouci koná Akademie Cup 2026, tradiční turnaj regionálních fotbalových akademií. Tentokrát navíc s účastí reprezentačního výběru mládeže do 14 let. Dnes a zítra jsou na programu základní skupiny a ve středu se rozhodne v závěrečném utkání o konečném umístění. Hraje se na hřišti

0: spolu potkáme.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz
2: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
3: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
2: Servírujeme pořádnou dávku hokeje každý den na tomto rádiu.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
2: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
3: Rádio Haná.
2: Vaše věrné rádio.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
8: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
9: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
8: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
9: To si píš.
8: Teda Franto, to běžím říct do holkám.
9: No, to běž.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
11: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
12: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
13: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: jste s rádiem rádi zavzpomínali na tuhle pecku z roku 91, naleďte si třeba už zítra v 9 hodin naši procházku pamětí na rádiu Hana. Každý den se vydáváme do určitého roku, vzpomínáme na něj a hrajeme songy napsané jen v tomto roce. Nejlepší hudební výběr pro vás máme i po 11. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.

0: vytáhneme Erasure. Nejdříve ale zprávy počasí doprava. Je 10 hodin a 54 minut.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Opatrně na silnici. Tragickou dopravní nehodu řeší policie u Olomouce. Včera odpoledne se na silnici 449 u Přemostěnín přes D35 ve směru jízdy od Senice na Hané na Litovel srazila motorka s osobním autem. Jak k tomu došlo?
5: Podle dosud zjištěných informací se 77-letá řidička jedoucí ve směru od Litovle při odbočování vlevo na dálnici D35 směr Olomouc střetla s protijedoucím motocyklem. Jeho 29-letý řidič při střetu utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Přesné okolnosti a příčiny dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.
4: Říká za policii komisařka Ivana Skoupilová.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: V novém budeme čekat na autobus v Prostějově. Město odstartovalo obnovu 60 autobusových čekáren. Dostanou nový nátěr v barvě tmavé šedi. Ta už je i na terminálech na ulici Újezd a na Floriánském náměstí. Turisté si užívají cestování po Česku. V prvním čtvrtletí letošního roku se v hotelech a penzionech zvýšil počet zahraničních i tuzemských hostů. Nejvíce turistů přijelo do Česka z Německa. Ukazují to data Českého statistického úřadu.
6: Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo v prvním čtvrtletí letošního roku celkem 4,4 milionu hostů. Meziroční růst o 5,2% byl podpořen jak počtem příjezdu domácích, tak i zahraničních hostů.
4: Přikázá Český statistický úřad Roman Mikula. Doplníme, že v Olomouckém kraji v prvním čtvrtletí vzrostl počet ubytovaných hostů meziročně asi o 3,5% na zhruba 152 tisíc. A pro zajímavost, za celý loňský rok se v Olomouckém kraji ubytovalo 816 tisíc hostů. Je to meziročně asi o 8% víc.
2: Sport.
4: Podíváme se na tenisové kurty. Osmifinálový duel na turnaji WTA v Římě čeká hvězdu přerovského klubu Lindu Noskovou. Ta figuruje na antukovém podniku jako 13. nasazená hráčka. Vyzve Rumunku Kirsteovou nyní po 11. hodině. Uvidíme, jak to dopadne. Výsledek vám přineseme.

0: korun každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Pondělí přinese velkou oblačnost a postupně i déšť. Odpoledne se na většině území přidají přehánky a lokálně i bouřky. Teploty dnes vystoupají až na 21 stupňů. Pozor na vítr. V nárazech může dosahovat až 55 km/h.

0: 10 stupních. Biozátěž máme dnes i zítra na nejlepším stupni. Dýchat se nám tak bude krásně. Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto si dáme pozor v Olomouci, v centru, v ulici Studentská. Opatrně pak v Olomouci pojedeme taky kvůli policijním hlídkám v ulici Volkrova. Modré majáčky nám blikají taky na D1 na průjezdu Přerovem, číhají taky v Přerově, v ulici Osmek a Polní. Stojí taky v Holešově, v ulici Palackého a v Prostějově, v ulici Konečná. Auto na Krajnici komplikuje dopravu i na D46 na trase Olomouc-Prostějov, kousek před Držovicemi. Přejeme vám bezpečnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Lepší hudební výběr.

je zavřený úsek mezi okresním soudem a Tržnicí, což se dotkne jedničky, trojky i sedmičky. Místo tramvají ale můžeme naskočit do náhradních autobusů s označením X, které nás svezou mezi Tržnicí a hlavním nádražím. U nás na Rádiu Haná vás taky vezeme, a to na vlně těch nejlepších hitů. Už za chvíli nás čeká třeba Lucie, do 20 minut se taky mrkneme na mistrovství světa v hokeji.

0: Sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
3: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
0: Hlídka Rádia Hana vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Hana jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
4: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
5: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
6: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
7: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
8: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí.
10: Luskni.cz.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
17: Slyšíte? To je dokonalost.
18: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
19: Rádio Hana.
20: Nejlepší hudební výběr.

0: že už za 4 dny v pátek vypukne mistrovství světa v ledním hokeji. My už víme, že český tým je sestavený bez Pastrňáka, Klapky a brankářů z NHL. Teď se spolu ale mrkneme na to, co bude mít mistrovství za maskota a kdo ho tentokrát bude hostit. Poví nám to kolega Lukáš.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservice.
2: Je chlupatá, má hokejku, jmenuje se Cooley, ve Švýcarsku je větší hvězda než leckterý útočník NHL a hlavně je to děsná kráva. Ano, kráva Cooley je opět maskotem letošního šampionátu a stejně jako před 17 lety se i letos chystá pobláznit hokejový svět. Právě v roce 2009 Švýcarsko hostilo šampionát naposledy. Tehdy pohostili Švýcaři takřka 400 tisíc fanoušků. Naši vypadli ve čtvrtfinále se Švédskem a zlato brali Rusové, kteří ve finále otočili zápas s Kanadou. A víte, co je na tom nejlepší? Že letos Švýcaři slibují ještě větší show než tehdy. Šampionát startuje už v pátek a s našimi speciálními hokejovými vstupy budete přímo ve hře.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
3: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
4: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku. Soutěž Radio Talent 2026 právě startuje.
3: Hraj o promo za 400 000 korun. Nahraj vlastní single pod vedením kapely Oběd a Hradeček a získej profi kampaň v rádiu.
4: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
3: Radio Talent, tvoje cesta do éteru.
1: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
5: Tady je Radio Hana.
6: Život plyne dál.

0: Mohana, písnička Riptide a zásobu podobně skvělých hitů pro vás máme i popolední.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Můžeme zrovna teď o něm vidět film v kinech. Zaspívá nám Michael Jackson. Z krabičky zlatých hitů vytáhneme Army of Love.

0: U nás si na své přijde každý. Máme zahraniční pecky, lety prověřené hity i české trhánky. Taky máme zprávy. Posíláme vám je dříve než ostatní. 11 hodin a 54 minut.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 12 hodin.
0: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Začíná stavba křižovatky na Pražské ulici v Olomouci. Nové napojení zpřístupní budoucí čtvrtě Green City a zlepší dopravu u Globusu. Řidiči výjíždějící od prodejny nábytku už nebudou muset ke kruháči a odbočí hned vlevo. Rozsáhlé práce na Pražské ulici si vyžádají částečnou uzavírku, která potrvá až do 30. listopadu. Vybudují se tu i nové inženýrské sítě. Dopravní omezení na tahu směrem na D35 bude probíhat v několika etapách. Nutné opravy čekají venkovní bazén v Přerově. Radní schválili přípravu projektu. Kvůli průsekům vody do podzemí a špatnému stavu ochozu dostane bazén novou nerezovou ložku, aby sloužila další desítky let. Past na brigádníky. Testování bankovních aplikací může skončit vězením. Policie varuje před inzeráty, které nabízejí odměnu za testování bankovních aplikací. Zájemci mají za úkol založit si účet a napsat recenzi a pak předat podvodníkům přístupové údaje k novému kontu. V jednom případě takto naletělo 400 lidí. Předáním přístupu k účtu umožní brigádník podvodníkům legalizovat výnosy z trestné činnosti. Brigádníkům pak hrozí trestní stíhání. Varuje předtím policie. Sport. Prolomení českého rekordu přinesla víkendová atletická velká cena Olomouce. Sprinterka Johanka Šafářová překonala historicky nejlepší čas juniorek na trati 300 metrů. Trať zaběhala za 37 sekund 64 sedin a je to nový národní juniorský rekord. Gratulujeme.
0: Počasí. Víme, jak bude. Dnešní poledne startuje pod velkou oblačností. Teploty se vyšplhají až k 21 stupňům. Na horách naměříme 15. Během dopoledne dorazí na většinu hané déšť a lokálně i bouřky. V nich může napršet až 25 mm srážek. Zítřejší Pankrác pak přinese prudký sešup teplot. Maxima v úterý nepřekročí 13 stupňů. Ve středu se obloha vyjasní, ale noční mrazy mohou rtuť teploměru srazit až k minus 1 stupni. Přes den pak ve středu naměříme 16 stupňů. Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte v Olomouci v ulici Lipenská u křižovatky s ulicemi Tovární a Rolsberská. Trochu se tu zpomaluje doprava, zdržení je ale jen na pár minut. Tachometr si kvůli policejním hlídkám hlídáme i na D1 na exitu Ivanovice na Hané. Jsou taky v Prostějově v ulici Konečná, pokud nám hrozí taky v Mohelnici v ulici Třebovská. Tak jděte opatrně a s naším rádiem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Posloucháte Rádio Haná.
2: Hezké poledne.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz. Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz. Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
10: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
9: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
10: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
9: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
11: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
1: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.

0: pravděpodobně potkáte turistické značení. A právě to má dneska narozeniny. Přesně před 137 lety vytvořil Klub českých turistů první českou značenou turistickou cestu. Tak ať vám to šlape, my na to taky šlápneme. Za 15 minut pro vás máme naše zprávy.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme pondělí 11. května a svátek slaví Svatavy. Narozeniny má top modelka i zpěvačka Iva Frilingová nebo režisér Jiří Vejdělek. Všichni známe jeho ženy v pokušení nebo účastníky zájezdu.
3: Takový dáme, Karle. 15 minut.
4: A budeš tady čekat na půlku autobusu. Tíkla se autorita.
3: Ale jako z naše, dáme 25, zabude to v klidu.
2: Narozeninový příbytek si dávají i atlet Tomáš Dvořák nebo moderátorka Zuzana Bubílková. A na dnešek připadá i den zóny soumraku, takže by něco pro upíry. Hlavně jak vám dneska nikdo nepije krev a zůstaňte dobře naladěni. Je pondělí 11. května.
1: Rádio Haná, kalendárium. Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
5: Rádio Haná. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: On to break free, chci být volný, to nám zpívají Queeni na Rádiu Haná, taková vyloženě pondělní písnička, která ale dokáže pořádně nabít energii. A takových pro vás máme po 13. hodině spoustu.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Belinda Carlisle. Miley Cyrus. Nebo třeba Činasky.
3: Posílám ti pusu, vícem napsat nestih.
0: Tohle všechno už za chvíli, teď vám přinášíme čerstvé zprávy, počasí i dopravu. Aktuální čas je 12.54.
4: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Máme pro vás připravené další zprávy. Řidiči v Olomouci hned v 5 ulicích dnes hlídají dodržování povolené rychlosti strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že s mobilním radarem hlídá dopravní provoz na ulici Kmochova, na třídě Míru, na třídě Svornosti, na Brněnské a Hněvotínské. Tak na to pamatujme.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Před bouřkami a přívalovými dešti varují meteorologové. Zasáhnou hlavně východní polovinu republiky, tedy i náš region. Déšť přijde v odpoledních a večerních hodinách.
2: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána. Celkem zde naprší 20 až 50 mm.
0: Přiblížil za Český hydrometeorologický ústav Pavel Borovička. Derby pražských S má do hru také dnes. Policie vyšetřuje události ze sobotního fotbalového derby Slavie a Sparty jako výtržnictví. Zajímá se o vběhnutí fanoušků Slavie na plochu stadionu ve Vršovicích, o napadení brankáře Sparty i o házení světlic do sektoru hostí. Aktuálně policie vyhodnocuje záznamy kamer. Filmové Oscary jen za lidské výkony. Zásadní oznámení učinila americká filmová akademie, která uděluje významné ceny Oscar. Sdělila, že bude oceňovat jen role prokazatelně hrané lidmi. Straní se tak umělé inteligence. Sport. Čtvrtfinále si na prestižním antukovém podniku v Římě hvězda přerovského tenisu Linda Nosková nezahraje. Elitní tenistka nestačila v pondělním osmifinálovém duelu na Rumunku Kirsteovou a prohrála zápas po setech 2-6 a 4-6.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Mokrý máj v Stodole Ráj, to je pronostika na tento měsíc. A můžeme říct, že zrovna dneska nám štěstí ve Stodole opravdu prší. Obloha je většinou pod dekou zmraků, teploty vrcholí na 21 stupních. Počítáme s deštěm, který večer

0: Na místě je policie. K nehodě došlo taky na Kroměřížsku v Holešově v ulici Přerovská. Na silnici překáží havarovaná auta, projet je ale možné. Víme také, kde jsou policejní hlídky. Hlásíte nám je v Olomouci u parkoviště Olympie na D55 na exitu Přerov Jih, stojí taky na D1 na exitu Hulín Západ. Příjemnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

Rádio Hana, píšete si vlastní songy a sníte o tom, že je jednou uslyšíte třeba i u nás v éteru. Tak nastražte uši. Devátý ročník soutěže Radio Talent hledá právě vás. Pokud vám ještě nebylo 30, můžete vyhrát ceny za 400 tisíc a hlavně produkci singlu pod dohledem kluků z kapely Opět a Radeček. Samozřejmě vás taky zahrajeme na našich vlnách. Stačí poslat svou přihlášku přes web radiotalent.cz, ale pozor, čas máte jen do konce května. Tak neváhejte a

0: CZ. Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa že sa radovať smie.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat. Mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí. Asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co? Mají i vlastní e-shop. Rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře. Úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem s

0: pohádek. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
1: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Krátce před půl druhou pro vás na Rádiu Hana máme dopravní přehled.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci se dořešuje nehoda v ulici Lipenská na křižovatce s Rozberskou a Tovární. Stále se

0: náma taky policejní hlídky. Stojí v Olomouci, v ulici Masarykova třída a na Letné. Tachometr si hlídáme na D1, na exitu Hulín Západ a taky Kroměříž Východ. Číhají taky v Holešově, v ulici Palackého a taky v ulici 6. května. Další dopravní info nejpozději za půl hodinky.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Posloucháte Rádio Hana.

0: kdo ladí vlny našeho rádia Hana pravidelně ví, že pondělí je u nás v duchu hvězdného hosta. Náš rádiový astrolog Antonín Baudyš nám každý týden poví, co nám předpovídají hvězdy. Právě teď už ho máme na lince.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Toto uteklo, je za námi prodloužený víkend. Jak nám podle hvězd začíná 20. týden roku 2026? Jaké je tedy pondělí 11. května? Kdo jiný by to mohl lépe vidět než náš rádiový astrolog Tonda Baudyš?
3: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Tento týden začíná vyloženě sympaticky, konstruktivně. Je tam znát dobrá vůle, materiální přejnost, hojnost. Směrem k víkendu to směřuje i do přitažlivosti a muži a ženy, jde si to vzájemně na ruku.
2: Astro otázka našich posluchačů, jaká znamení horoskopů potřebují mít všechno pod kontrolou, ať už rodinou, práci nebo celý život, a co jim vzkázat?
3: Já se domnívám, že paradoxně vše pod kontrolou chtějí mít ta znamení, která pod kontrolou nic nemají, protože v tom všem nějakým způsobem jako plavou a ztrácí se, což bývá nezřídka, kdy znamení Panny, které má výrazné takové jako rozumové strukturování, aby to ta hlava pobrala, ale je to i otázka některých ročníků, zejména těch, které mají ve znamení Štíra, což je znamení Štíra, více planet najednou, což je určitě rok 1983 a 1984.
2: Mezihvězdné info a motivace pro vás od astrologa Tondy Baudyše na našem rádiu každé pondělí. Děkujeme za to.
3: Luky, zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
5: Mamsa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
4: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
6: No to bych to pěkně zvoral.
5: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
1: Hlídka Rádia Hana vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Hana jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
7: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma. V Šantovce.
8: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
9: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
10: 30 rokov na scéně, No Name v O2 Arene.
11: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
12: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
13: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Radio Hana.

0: na rádiu Hana nám dohrála kapela Slzami. Doufáme, že to bude ta jediná slza, která vás dneska potká. Doufáme, že máte pěkné odpoledne. Může být ještě hezčí. Někdo z vás může dneska vyhrát 2000 korun a to v naší soutěži Šťastná trojka. Vedle mě už je teď kolegyně Lea, která přebere mikrofon po 14. hodině. Ahoj Leuš.
1: Ahoj, zdravím také posluchače.
0: Leuš, kdybys vyhrála 2000 korun jedním zavoláním, jak se to dělá v naší Šťastné trojce, co bys si koupila?
1: Tak to vím úplně přesně, já bych si teď koupila grill, protože leto nám začíná, že jo, grilovací sezóna nám začíná, nějaký pěkný malý skládací na balkon, protože já nemám zahradu, takže to já bych si určitě koupila, ale myslím si, že posluchači budou mít také něco hezkého na mysli a těším se, až mi zavolá dnešní výherce.
0: No, tak nás pořádně poslouchejte, budeme vyhlašovat Šťastné trojčíslí. My vám dál budeme hrát i ten nejlepší hudební výběr.
2: Hit za hitem.
3: Hit za hitem.
0: Třeba Maroon 5.

0: třeba jelen.
1: Tančíme spolu, píseň je nám tak blízká, co ve mně v sobě sama nemůžu jít.
0: Než to ale rozjedeme, máme tady zprávy počasí i dopravu. S námi je máte dříve než ostatní. Je 13 hodin a 56 minut.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
3: Bude 14 hodin.
4: Hezké odpoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Řidiči v Olomouci, podle plánu pokračuje nové napojování silnice 35 na Křelov Břuchotín. Ředitelství silnic a dálnic očekává otevření spojky k 1. červnu. Nyní tu dělníci pokládají asfalt a zpevňují krajnice. Místo je i nadále neprůjezdné.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Olomoucká výročí. Univerzita Palackého Olomouc si letos připomíná 80 let od obnovení činnosti po druhé světové válce a fakultní nemocnice Olomouc 130 let své existence. Vydavatelství Univerzity Palackého k těmto milníkům připravuje na podzim dvě knihy o historii obou významných institucí. Vydavatelství Univerzity Palackého proto vyzývá pamětníky a absolventy ke sdílení fotografií. Své snímky můžete propůjčit či darovat do 30. června. Stanou se pak součástí podzimních knih. Víc na webu vydavatelství.upol.cz.
3: Hlas lidu.
5: Děti bychom chtěli, ale neděláme je. To ukazuje průzkum Masarykovy univerzity v Brně. Loni se narodilo v Česku nejméně dětí od dob císaře Josefa II. Jen 77,5 tisíce. Mladí lidé rodiny stále plánují, svůj záměr však skutečně naplní jen třetina z nich. Polovina své plány odsunula na neurčito a 15% od nich zcela upustilo.
3: Sport.
5: Čeští hokejoví gólmani v NHL Jakub Dobeš i Lukáš Dostál vychytali v zápasech playoff ráno našeho času vítězství. Dobeš dovedl Montreal k výhře nad Buffalem 6-2 a Montreal v sérii druhého kola playoff vede 2-1 na zápasy. Hokejisté Anaheimu s Dostálem v brance porazili Vegas 4-3 a srovnali sérii na 2-2 na utkání.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Pondělí přinese velkou oblačnost a postupně i déšť. Odpoledne se na většině území přidají přehánky a lokálně i bouřky. Teploty dnes vystoupají až na 21 stupňů. Pozor na vítr. V nárazech může dosahovat až 55 km za hodinu. V

0: 6 stupních. Biozátěž máme dnes i zítra na nejlepším stupni. Dýchat se nám tak bude krásně. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Policejní hlídky nám hlásíte na D35 na okruhu Olomouce na exitu Olomouc Západ. Číhají taky na D1 na exitu Přerov Jih, na okresní silnici na výjezdu z Hulína ve směru na Kroměříž. Pozor na tachometr si dáme taky v Prostějově na sjezdu z D46. Odstavené auto na Krajnici pak komplikuje dopravu v Přerově v ulici Hranická. To bylo dopravní info, teď už vám posíláme další parádní hit.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: vypadá tak střídavě sluníčko, ale stále i docela zamračeně. Déšť nás dneska ještě čeká, ale na druhou stranu přesně takové počasí má něco do sebe. Kapky bubnující do střech a vůně mokrého vzduchu, to je ideální výmluva dát si odpolední kávu navíc. Ať už jste v práci, na cestách nebo doma v suchu, zůstaňte rozhodně s námi. I tohle pošmoudné odpoledne se pokusí rozsvítit náš nejlepší hudební výběr. Za chvíli tu bude Terry Swims, Pretenders, anebo taky No Name.
1: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: pracovní příležitosti. Espro. Vaše nová práce.
1: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy.

0: zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
1: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, CZ.
9: Rádio Hana.
10: Tady to žije.

0: Na rádiu Hana, zatímco vy ho posloucháte, my pro vás zjišťujeme novinky z našeho regionu. Tak pojďme na ně.
1: O čem se píše?
0: V Hlubočkách se máme na co těšit. Nové přírodní koupaliště má být zprovozněno příští rok v létě. Podrobnosti píše Olomoucký Report. V Olomouci začala oprava na mostě u nádraží. V Jeremenkově ulici jezdíme přes řeku Bystřici jedním jízdním pruhem. Jak dlouho opravy potrvají, se dočtete na stránkách olomouckydeník.cz. Na konci května se v regionu pojede další ročník cyklistického závodu Míru. Šumperska a Jesenicka se bude týkat první a třetí etapa. Řidiče čekají během závodu krátkodobé uzavírky. Podrobnosti píše Šumperský rej. Tak se tam mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
2: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
3: Radio Talent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem v roku.
2: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
1: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Ahoj, Taylor Dane. Teď se ale pojďme podívat, co nového se stalo v našem regionu. Radio Haná je 14.56. Zprávy, počasí a doprava jsou tady dřív než ostatní.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Přinášíme vám zprávy. Opatrně na silnici. Tragickou dopravní nehodu řeší policie u Olomouce. Včera odpoledne se na silnici 449 u Přemostěnín přes D35 ve směru jízdy od Senice na Hané na Litovel srazila motorka s osobním autem. Jak k tomu došlo?
1: Podle dosud zjištěných informací se 77-letá řidička jedoucí ve směru od Litovle při odbočování vlevo na dálnici D35 směr Olomouc střetla s protijedoucím motocyklem. Jeho 29-letý řidič při střetu utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Přesné okolnosti a příčiny dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.
0: Říká za policii komisařka Ivana Skoupilová. Ústavní stížnost v kauze Vidkun. Ex-hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil podal stížnost proti svému odsouzení v kauze. FT si vyslechl za podplácení v souvislosti s úniky z policejních spisů podmínečný a peněžitý trest. O stížnosti ještě ústavní soud nerozhodl. Další dva aktéři, podnikatel Ivan Kyselý a ex-policista Karel Kadlec, stížnost zatím nepodali, ale zvažují ji. Kauza postavená na odposleších z olomouckých kaváren a restaurací vypukla v roce 2015. Píše o tom deník N. Blesk zasáhl českou turistku v rakouských Alpách. Do 28-leté ženy udeřil blesk v sobotu při výstupu na horu Admonter Kalbing. Upadla do bezvědomí. Záchranáři ji i jejího přítele evakuovali vrtulníkem do nemocnice. Sport. Zápasovou přípravu před mistrovstvím světa mají v plánu čeští fotbalisté. 31. května odehrají přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala fotbalová asociace. Mistrovství světa ve fotbale začne 11. června.

0: za hodinu. Zítra se rozhodně přioblečte, ochladí se na 10 stupňů Celsia, místy nám také může ještě zapršet. Bio se drží dnes i zítra na jedničce. Olomouci nám hlásíte policejní hlídku na třídě míru. Policie je také na D1 na trase Lipník nad Bečvou Přerov. A pozor, tady se také bouralo, a to za Přerovem, tak nohu z plynu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz

0: zpívala Taylor Swift. A já si myslím, že je teď ten ideální čas na další kolo naší oblíbené soutěže. Je to tady soutěž Šťastná trojka na rádiu Hana a dnes nehrajeme o 1000, ale rovnou o 2000 korun. A ty může vyhrát kdokoliv z vás. Celá pravidla jsou u nás na webu ve zkratce, ale stačí být plnoletý a mít v kapse svůj vlastní telefon. Pak už jen zbývá, aby naše trojčíslí bylo stejné jako konec vašeho telefonního čísla. A jaké je to dnešní trojčíslí? Pojďme ho společně vylosovat. Moje ruka šmátrá a pozor, trojčíslí je 25250. Pokud tímto trojčíslím končí zrovna váš mobil, zavolejte nám teď hned. Na nic nečekejte, máte na to jen jednu písničku. Tak co? Kdo bude dneska šťastný výherce?
1: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

0: Radio Hana, písnička nám dozněla a s ní i dnešní šance vyhrát 2000 korun ve šťastné trojce. Nemusíte ale smutnit, další trojčíslí losujeme už zítra a protože jsme dneska výhru nerozdali, bank se nám zvýší na krásné 3000 korun. Každý den vyhlašujeme výherní trojčíslí minimálně jednou, tak zůstaňte s námi, ať vám tahle šance neunikne.
1: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

0: Radiohana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čekáme

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce. Hlídka rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
1: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem

0: Kolotoč Prima pohádek.
1: Izomat stavebniny.
2: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
1: Cemix fasáda, trvalá paráda.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
0: Posloucháte Rádio Hana.

0: pozor na policejní hlídku a policejní hlídku nám hlásíte také na D1 na sjezdu na Přerov. Tak nohu z plynu.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Posloucháte Rádio Hana.

Imagine Dragons, to je tedy nejlepší hudební výběr na rádiu Hana, ale teď vám už neseme ty nejlepší akce v našem regionu. Blíží se Olomoucká muzejní

0: muzejní čtvrti na náměstí Republiky. Seznam otevřených institucí najdete na webu muzejní noc Olomouc.eu. A festival zdraví letos uzavíráme v Kroměříži. A to už zítra. Ta nejlepší terapeutická talk show nás čeká zítra. Budou silné příběhy i praktické ukázky, jak zvládat své tiché bitvy v kroměřížském kulturáku od 18 hodin. A na našem rádiu už Beach Boys, Bruno Mars anebo Dua Lipa za malou chvilku.
1: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
2: Jo, tohle je hokej.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
3: Výsledky,
1: emoce,
3: zákulisní drby,
1: atmosféra
3: i ověřené info.
4: No to určitě.
5: Jo, určitě.
4: Určitě.
1: Brousíme brusle,
3: ladíme formu
1: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
3: Nejlepší hokejové info
1: každý den na tomto rádiu,
3: protože
1: tento měsíc je trenérem úplně každý.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
1: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
7: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
9: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
10: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
11: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
10: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
11: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
10: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
12: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
13: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.

0: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Rádio Hana.

0: Ztracený a song Naše cesty. A na naše cesty se podíváme i ve zprávách. Kolega Tomáš Gottwald totiž zjistil, že dnešní dopravu hlídají v Olomouci strážníci. Kde všude? No tak to prozradíme za malou chviličku.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Co nás ale čeká po 16. hodině?

0: anebo R.E.M. Teď už ale zprávy. Radio Haná je 15.57.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Máme pro vás připravené další zprávy. Řidiči v Olomouci hned v 5 ulicích dnes hlídají dodržování povolené rychlosti strážníci. Městská policie Olomouc hlásí, že s mobilním radarem hlídá dopravní provoz na ulici Kmochova, na třídě Míru, na třídě Svornosti, na Brněnské a Hněvotínské. Tak na to pamatujme.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Před bouřkami a přívalovými deště varují meteorologové. Zasáhnou hlavně východní polovinu republiky, tedy i náš region. Déšť přijde v odpoledních a večerních hodinách.
2: Nejsilnější bouřky se sformují v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Budou postupovat dále k východu a během noci přecházet do deště, který bude na severovýchodě území pokračovat až do úterního rána. Celkem zde naprší 20 až 50 mm.
0: Přiblížil za Český hydrometeorologický ústav Pavel Borovička. Derby pražských S má do hru také dnes. Policie vyšetřuje události ze sobotního fotbalového derby Slavie a Sparty jako výtržnictví. Zajímá se o vběhnutí fanoušků Slavie na plochu stadionu ve Vršovicích, o napadení brankáře Sparty i o házení světlic do sektoru hostí. Aktuálně policie vyhodnocuje záznamy kamer. Filmové Oscary jen za lidské výkony. Zásadní oznámení učinila americká filmová akademie, která uděluje významné ceny Oscar. Sdělila, že bude oceňovat jen role prokazatelně hrané lidmi. Straní se tak umělé inteligence.
1: Sport.
0: Čtvrtfinále si na prestižním antukovém podniku v Římě hvězda přerovského tenisu Linda Nosková nezahraje. Elitní tenistka nestačila v pondělním osmifinálovém duelu na Rumunku Kirsteovou a prohrála zápas po setech 2-6 a 4-6.
1: Počasí.
3: Pokud jste ráno váhali, jestli si vzít dneska deštník, tak doufám, že jste si ho nakonec přece jen přibalili. Pondělí je převážně zatažené a mokré. Teploty nám šplhají nejvýš k 19 stupňům. Stále čekáme déšť a večer se mohou přidat i bouřky. Foukat bude čerstvý vítr od jihu, který může v silnějších porivech dosáhnout rychlosti kolem 55 km za hodinu. A zítra připravte si teplejší oblečení, protože jaro na chvíli přibrzdí. Dní maxima spadnou přibližně k 10 stupňům a občasné přeháňky zůstanou ve hře i během úterý. Potěšit by vás ale mohla jedna zajímavost. Po dešti bývá vzduch výrazně čistší a svěžejší, takže se bude hlavně ráno velmi dobře dýchat.
1: Doprava.
3: Se zdržením počítejte v Olomouci, a to na 17. listopadu a nebo na Hodolanské. Všude se zdržíte zhruba na 5 minut. Na D35 se vyplatí zpomalit, a to na exitu Unčovice. Číhá tady na vás policejní hlídka. A na policejní hlídku pozor také na D1, a to mezi Lipníkem a Přerovem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená

tady je Michal Malátný a kapela Čirasky. Tohle je náš novej single Selhání a děkujeme rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

Trix a pondělní odpoledne na rádiu Hana. Venku sice počasí moc neláká k dlouhým procházkám, dneska nám totiž rozhodně ještě sprchne, ale možná vás překvapí jedna zajímavost. Věděli jste, že zvuk deště podle některých studií pomáhá

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
1: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
3: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
4: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
5: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
8: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
9: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz.
10: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
4: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Pet Shop Boys na Rádiu Haná vzpomínáme na hity, na kterých jsme vyrůstali, za chvíli také Blondie, ale teď se přesuneme do Švýcarska na chystající se mistrovství světa v hokeji. Kolega Lukáš si pro vás připravil takovou malou hádanku.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Je chlupatá, má hokejku, jmenuje se Cooley, ve Švýcarsku je větší hvězda než leckterý útočník NHL a hlavně je to děsná kráva. Ano, kráva Cooley je opět maskotem letošního šampionátu a stejně jako před 17 lety se i letos chystá pobláznit hokejový svět. Právě v roce 2009 Švýcarsko hostilo šampionát naposledy. Tehdy pohostili Švýcaři takřka 400 tisíc fanoušků. Naši vypadli ve čtvrtfinále se Švédskem a zlato brali Rusové, kteří ve finále otočili zápas s Kanadou. A víte, co je na tom nejlepší? Že letos Švýcaři slibují ještě větší show než tehdy. Šampionát startuje už v pátek a s našimi speciálními hokejovými vstupy budete přímo ve hře.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
0: Rádio Haná,
3: Skyrock
0: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
3: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádio Haná do telefonu,
3: Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
3: poslouchejte,
0: užívejte.
1: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30?
0: Ukaž, co v tobě je. Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební obor.

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Haná.
1: Přejeme odpočet.

0: Olomouce. Tady se dělá nová spojka na Křelov. Rádio Hanám je 16.56. Díky, že jste s námi.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Řidiči v Olomouci, podle plánu pokračuje nové napojování silnice 35 na Křelov Břuchotín. Ředitelství silnic a dálnic očekává otevření spojky k 1. červnu. Nyní tu dělníci pokládají asfalt a zpevňují krajnice. Místo je i nadále neprůjezdné.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: V Břescích se od 15. do 17. května uskuteční oslavy 750 let od první zmínky o obci. Osadní výbor společně s městem Štěpánov připravil bohatý třídenní program plný koncertů, folkloru, výstav i církevních slavností. Návštěvníci se mohou těšit například na cymbálovou muziku, slavnostní průvod obcí, promítání filmu nebo mši svatou s biskupem Antonínem Baslerem.
5: Hlas lidu.
4: Děti bychom chtěli, ale neděláme je. To ukazuje průzkum Masarykovy univerzity v Brně. Loni se narodilo v Česku nejméně dětí od dob císaře Josefa II. Jen 77,5 tisíce. Mladí lidé rodiny stále plánují, svůj záměr však skutečně naplní jen třetina z nich. Polovina své plány odsunula na neurčito a 15% od nich zcela upustilo.
2: Sport.
4: Čeští hokejoví gólmani v NHL Jakub Dobeš i Lukáš Dostál vychytali v zápasech play-off ráno našeho času vítězství. Dobeš dovedl Montreal k výhře nad Buffalem 6-2 a Montreal v sérii druhého kola play-off vede 2-1 na zápasy. Hokejisté Anaheimu s Dostálem v brance porazili Vegas 4-3 a srovnali sérii na 2-2 na utkání.
3: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
2: Počasí.
0: Večer čekáme déšť, ojediněle můžou přijít i bouřky a naměříme kolem 14 stupňů. Zítřejší teploty se vyšplhají maximálně na 10 stupňů Celsia. Přechodně čekáme větší oblačnost s lokálními přeháňkami. Ale pranostika nám říká, že pokud je v máji vlhko a chladno, bude vína na dno. Olomouci nám hlásíte policejní hlídku na Okružní ulici, číhají i v Kroměříži na Kojetínské. A čerstvou nehodu máme v Prostějově na Kralické. Tak hlavně opatrně.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
3: Rádio,
2: nejlepší hudební výběr.

0: ostatně taky rádi podporujeme nové začínající kapely. Takže i letos jsme pro vás připravili náš Radio Talent. Máte hudbu v hlavě, texty v šuplíku nebo kapelu, která chce být konečně slyšet, tak teď je ten moment to zkusit. Přihlásit se můžete do konce května do našeho Radio Talentu. Výhercům Radio Hana otevře dveře do hudebního světa a pořádně změní život. Všechny informace a přihlášku najdete na webu radiotalent.cz nebo také na radiohana.cz. Držíme palce a těšíme se na nové talenty a teď už taky na další hity. Za chvíli Pink, Bryan Adams anebo Purple Disco Machine.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
5: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem spolu.

0: Kolotoč Prima pohádek.
1: Hlídka rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
2: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
3: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: práce.
1: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz. Olomoucký

0: Sport.cz, pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na Report.cz.
1: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report.cz, zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
3: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
0: Rádio Hana.
5: Tady to žije.

0: Další osmdesátkový hit na rádiu Hana, posloucháte náš nejlepší hudební výběr, v něm chystáme Olgu Lounovou, Aqua nebo Eda Sheerana. Máme pondělí 11. května, já doufám, že první den v práci po prodlouženém víkendu máte úspěšně za sebou a můžete to teď s námi společně oslavit. Co dneska slavíme, si totiž povíme právě teď.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Máme pondělí 11. května a svátek slaví svatavy. Narozeniny má top modelka i zpěvačka Iva Frilingová nebo režisér Jiří Vejdělek. Všichni známe jeho ženy v pokušení nebo účastníky zájezdu.
3: Tak dáme, Karle, 15 minut.
4: A budeš tady čekat na půlku autobusu. Tíkla se autorita.
3: Ale jako z naše, dáme 25, a bude to v klidu.
2: Narozeninový příběh si dávají i atlet Tomáš Dvořák nebo moderátorka Zuzana Bubílková. A na dnešek připadá i den zóny soumraku, takže by něco pro upíry. Hlavně jak vám dneska nikdo nepije krev a zůstaňte dobře naladěni. Je pondělí 11. května.
1: Rádio Hana, kalendárium.
5: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
6: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
5: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
6: To si píš.
5: Teda Franto, to běžím říct holkám.
6: No, to běž.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
8: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
9: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
11: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
12: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
13: Veď predsa je, že sa radovať smiem.
12: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
14: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
12: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
15: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
17: 30 rokov na scéně, na Moment O2 Arena.
18: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
1: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Olomoucko-Šumpersko, ale také přímo do Přerova. Tady byla otevřena nová budova radnice a my se na to podíváme ve zprávách právě teď.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A po nich nás čeká Ellie Goulding. What are you waiting for? Dáme taky

0: 17 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Přinášíme vám zprávy. Ústavní stížnost v kauze Vidkun. Ex-hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil podal stížnost proti svému odsouzení v kauze. FT si vyslechl za podplácení v souvislosti s úniky z policejních spisů podmínečný a peněžitý trest. O stížnosti ještě ústavní soud nerozhodl. Další dva aktéři, podnikatel Ivan Kyselý a ex-policista Karel Kadlec, stížnost zatím nepodali, ale zvažují ji. Kauza postavená na odposleších z olomouckých kaváren a restaurací vypukla v roce 2015. Píše o tom Deník N. V Přerově byla po rozsáhlé rekonstrukci otevřena nová budova radnice na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Moderní sídlo magistrátu soustřeďuje úřední agendy pod jednu střechu a nabízí i recepci, kavárnu a střešní terasu s výhledem. Rekonstrukce bývalého objektu trvala 28 měsíců a vyšla na více než 350 milionů korun. Část nákladů pokryla dotace. Past na brigádníky. Testování bankovních aplikací může skončit vězením. Policie varuje před inzeráty, které nabízejí odměnu za testování bankovních aplikací. Zájemci mají za úkol založit si účet a napsat recenzi a pak předat podvodníkům přístupové údaje k novému kontu. V jednom případě takto naletělo 400 lidí. Předáním přístupu k účtu umožní brigádník podvodníkům legalizovat výnosy z trestné činnosti. Brigádníkům pak hrozí trest. Trestní stíhání. Varuje před tím policie.
0: Sport.
2: Zápasovou přípravu před mistrovstvím světa mají v plánu čeští fotbalisté. 31. května odehrají přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala fotbalová asociace. Mistrovství světa ve fotbale začne 11. června.
0: Rádio Hana.
3: S námi máte přehled
1: i v pondělí.
0: Počasí.
4: Sluníčko nám dneska zapadá lehce před 8:30 a zítra ráno nás probudí po 5:00. Deštníky ještě nezahazujte, během večera čekáme přehánky, ojediněle i bouřky, také může foukat. V noci na úterý začne od severozápadu proudit chladnější vzduch. Zítra už bude výrazně chladněji, nejvyšší denní teploty vystoupí jen na 7 až 12 stupňů.
0: Doprava.
4: V Olomouci nám hlásíte nehodu na ulici Krapkova, jsou tu v sobě dvě osobní auta, průjezdné, to se zvýšenou opatrností. A na D1 pozor na policejní hlídku, a to na cestě z Lipníku nad Bečvou, těsně před sjezdem na Přerov.
0: Rádio Hana.

0: a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka náš net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
2: Hlídka Rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
3: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
9: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
8: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
9: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
8: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
10: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
11: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
3: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
12: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
13: Mamca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
12: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
14: No to bych to pěkně zvoral.
13: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
15: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS, Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne v super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou 22. a 23. května.
0: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Toto uteklo, je za námi prodloužený víkend. Jak nám podle hvězd začíná 20. týden roku 2026? Jaké je tedy pondělí 11. května? Kdo jiný by to mohl lépe vidět než náš rádiový astrolog Tonda Baudyš?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Tento týden začíná vyloženě sympaticky, konstruktivně. Je tam znát dobrá vůle, materiální přejnost, hojnost. Směrem k víkendu to směřuje i do přitažlivosti a muži a ženy, jde si to vzájemně na ruku.
1: Astro otázka našich posluchačů, jaká znamení horoskopu potřebují mít všechno pod kontrolou, ať už rodinou, práci nebo celý život, a co jim vzkázat?
2: Já se domnívám, že paradoxně vše pod kontrolou chtějí mít ta znamení, která pod kontrolou nic nemají, protože v tom všem nějakým způsobem jako plavou a ztrácí se, což bývá nezřídka, kdy znamení Panny, které má výrazné takové jako rozumové strukturování, aby to ta hlava pobrala, ale je to i otázka některých ročníků, zejména těch, které mají ve znamení Štíra, což je znamení Štíra, více planet najednou, což je určitě rok 1983 a 1984.
1: Mezihvězdné info a motivace pro vás od astrologa Tondy Baudyše na našem rádiu každé pondělí. Děkujeme za to.
2: Luky, zdravím tebe i posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
3: Tady je Rádio Hana.

0: počasí.
1: Úterý si dá jaro krátkou pauzu. Čekáme znatelně chladnější počasí. Během dne se dostaneme maximálně na 10 stupňů Celsia. Občas se mohou objevit i slabé přehánky. Pronostika nám ale říká, že pokud je v máji vlhko a chladno, bude vída na dno. Ve středu čekáme nadále převážně oblačno a teploty do 13 stupňů.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Pinky Goes to Hollywood a Relax na rádiu Hana. Tento song nás chystá na večerní relax na gauči. Pěkně v pohodlí domova, protože tam budeme v suchu. Venku máme zamračeno, čekají nás přeháňky, někdy i bouřky, ale hlavně nás čeká zase ta specifická vůně deště. Tak jí máte tak rádi. Věděli jste, že má dokonce i své vlastní jméno. Říká se jí Petrichor a vzniká ve chvíli, kdy kapky dopadají na suchou půdu a do vzduchu se uvolňují přírodní oleje a látky z rostlin i půdy. Právě proto nám déšť po delší době často voní tak příjemně a svěže. Na rádiu Hana navíc potěšíme i vaše sluchové smysly. Dál pokračuje ten nejlepší hudební výběr. Zaspívá Anna K, Bruno Mars a Bon Jovi.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na rádiu Hana.
2: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Hana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem s

0: Proč Prima pohádek?
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
3: Rádio Hana.

0: do krátkodobé uzavírky. Podrobnosti píše Šumperský rej. Tak se tam mrkněte a my už jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
2: Radio Talent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Tady je Rádio Haná.
3: Hezký večer.

kolince bude i Tina Turner. Nesmí chybět Bad Boys Blue, Brian Ferry, Milli Vanilli, Queenie a hlavně taky Cheap Trick. A ty už vám posíláme právě teď. Tak si užívejte pondělní večer s námi a s našimi osmdesátkami v 8.

0: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
1: Hlídka Rádia Haná vám veze nový Šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový Šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku právě teď.
2: Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď

0: Zdarma v Šantovce.
1: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
3: Rádio Hana.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Rádio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu. Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Radio Hana.

Dnešní večer a posílám vám jen to nejlepší z 90. let. Jsou to totiž naše 90. v 9. Dneska se můžete těšit na Eltona Johna, Celine Dion, bude i Prince, OMD, Cliff Richard, Mike and the Mechanics, Sandra a mnohem víc. Prostě samé 90. Teď už k vám letí Texas, tak si užívejte dál večer.

0: rokov na scéne No Name O2 Arena.
1: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
2: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa že sa radovať smiem.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: Rádio Hana. 90ky v 9.

Víte, že originální verze songu nemusí být vždy lepší než cover verze, ale pravděpodobně se nám bude líbit víc, a to proto, že jsme ji slyšeli prostě jako první. O hudbě víme téměř vše. Radio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý

0: Studio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
2: Vítám vás, přátelé, u další skvělé bondovky. Tu si vzala na paškál kočka z Michiganu Madonna Louise Veronica Ciccone Ritchie a je to zároveň poslední bondovka s hercem Piercem Brosnanem. Ve filmu si Madonna i zahrála a zajímavostí také je, že velitelské letadlo, které vidíme ve filmu úplně na konci, je regulérní Antonov AN-124 Ruslan, který byl digitálně upraven pro potřeby bondovky, protože ve skutečnosti nikdy neměl tak velkou prosklenou příď. Pamatujete? A věděli jste, že Bond získal své jméno po americkém ornitologovi Jamesi Bondovi, expertovi na karibské ptáky? V této 20. bondovce se právě ve scéně s herečkou Halle Berry vydává za ornitologa.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Jméno filmu pochází ze sbírky básní A Shop Charlat od A.E. Housemana. Ale od té doby, co člověk utíká, žije, aby zemřel jiný den. Tady je Madonna a další skvělá bondovka Die Another Day, rok 2002, ve volném překladu Dneska nezakal. Volume doprava.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme pondělí 11. května a svátek slaví svatavy. Narozeniny má top modelka i zpěvačka Iva Frýlingová nebo režisér Jiří Vejdělek. Všichni známe jeho ženy v pokušení nebo účastníky zájezdu.
2: Tak hlídáme, Karle. 15 minut.
3: A budeš tady čekat na půlku autobusu. Tíkla se autorita.
2: Ale jako zmašené, dáme 5 a bude to v klidu.
1: Narozeninový příbytek si dávají i atlet Tomáš Dvořák nebo moderátorka Zuzana Bubílková. A na dnešek připadá i den zóny soumraku, takže by něco pro upíry. Hlavně jak vám dneska nikdo nepije krev a zůstaňte dobře naladěni. Je pondělí 11. května.
0: Rádio Haná, kalendárium.
4: Tohle je Rádio Haná.

0: Všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
0: Rádio Hana.

0: milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Hana,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
3: Radio Hana. Nejlepší hudební.

0: Nejlepší hudební výběr.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový singl Selhání a děkujeme rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Toto uteklo, je za námi prodloužený víkend. Jak nám podle hvězd začíná 20. týden roku 2026? Jaké je tedy pondělí 11. května? Kdo jiný by to mohl lépe vidět než náš rádiový astrolog Tonda Baudyš?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Tento týden začíná vyloženě sympaticky, konstruktivně. Je tam znát dobrá vůle, materiální přejnost, hojnost. Směrem k víkendu to směřuje i do přitažlivosti a muži a ženy, jde si to vzájemně na ruku.
1: Astro otázka našich posluchačů, jaká znamení horoskopu potřebují mít všechno pod kontrolou, ať už rodinou, práci nebo celý život, a co jim vzkázat?
2: Já se domnívám, že paradoxně vše pod kontrolou chtějí mít ta znamení, která pod kontrolou nic nemají, protože v tom všem nějakým způsobem jako plavou a ztrácí se, což bývá nezřídka, kdy znamení Panny, které má výrazné takové jako rozumové strukturování, aby to ta hlava pobrala, ale je to i otázka některých ročníků, zejména těch, které mají ve znamení Štíra, což je znamení Štíra, více planet najednou, což je určitě rok 1983 a 1984.
1: Mezihvězdné info a motivace pro vás od astrologa Tondy Baudyše na našem rádiu každé pondělí. Děkujeme za to.
2: Luky, zdravím tebe i posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Tady je Rádio Hana. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Přinášíme vám zprávy. Ústavní stížnost v kauze Vidkun. Ex-hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil podal stížnost proti svému odsouzení v kauze. FT si vyslechl za podplácení v souvislosti s úniky z policejních spisů podmínečný a peněžitý trest. O stížnosti ještě ústavní soud nerozhodl. Další dva aktéři, podnikatel Ivan Kyselý a ex-policista Karel Kadlec, stížnost zatím nepodali, ale zvažují ji. Kauza postavená na odposleších z olomouckých kaváren a restaurací vypukla v roce 2015. Píše o tom Deník N. Past na brigádníky. Testování bankovních aplikací může skončit vězením. Policie varuje před inzeráty, které nabízejí odměnu za testování bankovních aplikací. Zájemci mají za úkol založit si účet a napsat recenzi a pak předat podvodníkům přístupové údaje k novému kontu. V jednom případě takto naletělo 400 lidí. Předáním přístupu k účtu umožní brigádník podvodníkům legalizovat výnosy z trestné činnosti. Brigádníkům pak hrozí trest. Stíhání. Varuje předtím policie. Sport. Zápasovou přípravu před mistrovstvím světa mají v plánu čeští fotbalisté. 31. května odehrají přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala fotbalová asociace. Mistrovství světa ve fotbale začne 11. června.
1: Počasí. Úterý si dá jaro krátkou pauzu. Čekáme znatelně chladnější počasí. Během dne se dostaneme maximálně na 10 stupňů Celsia. Občas se mohou objevit i slabé přehánky. Pronostika nám ale říká, že pokud je v máji vlhko a chladno, bude vída na dno. Ve středu čekáme nadále převážně oblačno a teploty do 13 stupňů.
2: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr. Let me be your hero. Would you dance?

0: Rádio Hana.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

Víte, že hudba uvolňuje stres a napětí a ovlivňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.